0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V Pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do Pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži Ohré, betelné-kopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Světla?
3: Svítí.
4: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon!
3: Traubí!
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno. Hit Rádio City Brno.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Od výkopu až po klíč. Co to je?
4: To je Stalpe.
3: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Pivotéka BTL Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v Pivotéce BTL Škopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do Pivotéky BTL Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe-pe.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuřima, do wellnesska. wellnesskurim.cz.

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
1: Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betelné Škopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva.
1: A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: vybaví, když se řekne Nadob. Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Světla?
2: Svítí!
1: Stěrače?
2: Stírají, to snad vidíš, ne?
1: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
2: A proč si ho nevyměníš?
1: Protože nevím kde.
2: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
1: Klaxon!
2: Raubí!
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
0: Hit Radio. Zlepši si náladu.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

votre couche, de ta peine. Sevpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ranu.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio City Brno.

0: Hit Rádio City Brno. Hit Rádio City Brno.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Světla.
3: Svítí.
2: Stěrače.
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
9: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, je minuta po 7 a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Hackerská skupina Handala s vazbami na Irán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale v USA pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování, tedy FBI. O nich tvrdí, že do nich dokázala proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadili drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. Tisíce uživatelů po celém světě hlásili během pátku výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Včera večer se sociální sítě začaly z výpadku pomalu zotavovat, uvedl web Down Detector, který výpadky internetových služeb monitoruje. A pojďme také na fotbal. USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii směrně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Dnes očekáváme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty nic moc, bude maximálně 14 stupňů Celsia.
10: Krásné ráno, 7:03 s vámi dnes Kateřina Pechová. Čeká nás toho spousta. Budeme vám rozdávat radost, ano. K tomu si dáme taky hity k vaření, ale teď už další fantastické hity. Za chvíli Miles Smith. A teď Alan Walker. A malá připomínka, že už jenom 2 týdny a děti se probudí do prázdnin. Taky jim to malinka to závidíte?

asi tak nějak chápem princip hry, že jo? Ale představte si tu srandu v tuhle situaci, kdyby to mistrovství vyhrál Irán a samotný Donald by jim musel předávat trofej. Jako, možná to skoro stojí za to, až mi vypadnem třeba, tak začít fandit Iránu, kdyby se tam náhodou dostali. Jo, je to sci-fi, samozřejmě vyhrajou naši určitě. Další zápas nás čeká už ve čtvrtek příští a dokonce i v normální hodinu, v 18 hodin, tak to se zvládneme koukat asi všichni. Třeba to těm našim klukům pomůže. Co pomůže, doufám vám, v tom ranním vstávání, jsou Soul Asylum a Runaway Train.

0: Emma Head, Rehab, Féteru, Hit Rádia, krásné ráno. Krásnou sobotu 13. června. Dneska slaví, prosím vás, narozeniny hollywoodský fešák Chris Evans. Ten roztomilej blondák, pan kapitán Amerika, slaví, prosím, pěkně 45 let. Nevím, jak se to stalo, ale je to tak. Na kontě má spoustu skvělých filmů, pokud hledáte typ na večer. Tak hele, třeba Na nože, výborná detektivka, Daniel Craig je tam navíc, jo. Loňská novinka, Dokonalá schoda, Pedro Pascal, jako bonus, jo. A nebo třeba The Grey Man, který se navíc natáčel i v Česku, tak můžete kouknout a schválně, jestli poznáte všechny místa, kde se to tady točilo. No a Chrisovi mi přejem samozřejmě všechno nejlepší, protože on nás určitě poslouchá. Někdo taky dneska slavíte, tak všechno nejlepší a za chvíli do uší Lady Gaga nebo Maroon 5.
1: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Yeah, can someone...

0: Tenhle song prostě nejde nemilovat. Maroon 5 a This Love, posloucháte Hit Radio, krásné sobotní ráno a my se jdeme podívat s Filipem na to, co je nového.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Švédská policie po 4 letech dopadla řidiče, který se úspěšně vyhýbal pokutám za rychlost. Místo brzdění si před radary záměrně zakrýval obličej rukou, mobilem nebo sluneční clonou. Protože švédské zákony vyžadují k udělení pokuty přesnou identifikaci tváře, oklamal systém celkem 89krát. Starší žena z Thajska se rozhodla zajistit svým domácím mazlíčkům maximální možný luxus. Pro svých 13 koček zakoupila samostatnou nemovitost se zahradou nedaleko svého bydliště. Dům kompletně zařídila škrabadly, prolézačkami a klimatizací, aby zvířata měla absolutní pohodlí. No a nečekanou nehodu řešilo muzeum v Izraeli, kde teprve 6leté dítě poničilo umělecké dílo. Chlapec při hře nešťastně hodil borovicovou šišku tak smolně, že proletěla plátnem. Poškozený obraz má hodnotu desítek milionů korun a nyní ho čeká náročná restaurace.

0: Global DJs, What a Feeling, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Dneska je, prosím vás, den šicího stroje. Já celoživotně obdivuju každýho, kdo to s tím zvládá, moje mamka na tom šije celý život. Všech fakt klobouk dolů, jestli to umíte. Případně pokud patříte mezi ty, co by se to chtěli naučit, tak kdy jindy než na den šicího stroje, že jo, to je velmi tematické. A ještě k tomu je navíc dneska světový den džinu. No, tak to je taky taková dávka motivace, ale to je asi spíš na večer. Další hity za malou chvíli čekají nás Samfelta Jonas Blue, taky Enrique Iglesias nebo Benson Boone. Tak si to užijte a hezké ráno.
1: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
13: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné nedělní ráno, za chviličku 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na úvod jedna smutná zpráva, dva řidiči zemřeli v sobotu brzy ráno při nehodě a požáru dvou kamionů na dálnici D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení, dálnice je uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté odklánějí na sjezdu v Chrlicích na Břeclav a u Blučiny ve směru na Brno. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Ilona Muska na hranici, které dosud žádný člověk v historii nedosáhl. A pojďme také na tenis. Ani turnajový vítěz z roku 2023 nedokázal Jiřího Lehečku ve Stuttgartu zastavit. Český tenista amerického soupeře Francese Tiafoea po vyrovnaném duelu přehrál 6-4 a 7-6 a v souboji o finále vyzve vítěze z dvojice Ben Shelton Shaw Shimakaburo. V semifinále si Lehečka, který ve Stuttgartu plní roli turnajové čtyřky, zahraje podruhé v sezóně. V březnu v Miami došel až do finále. V semifinálových zápasech na okruhu ATP má Lehečka bilanci 7 výher a 5 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Brněnské ulice se tento víkend proměnily v živé muzeum dopravy. Máme tu opět dopravní nostalgii, která láká na přehlídku historických tramvají, trolejbusů i aut. Návštěvníci se mohou svést unikátními vozy, včetně parní lokomotivy, a užít si atmosféru města, doplněnou třeba flašinetáři. Z Brna Jitka Valášková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Dnes po ránu tak bude velká oblačnost, místy s přehánkami, postupně bude oblačnost ubývat a přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší dnešní teploty až 21 stupňů Celsia.
9: Krásné ráno, minuta po 8 hodině. Eva Farná má dnes první Eden. Držíme jí pěsti a snad si to všichni užijou. S jakým pocitem se asi dneska probudila, co? No, věřím, že to bude skvělý. Teď k jiné české zpěvačce. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

Without You, to je Kid Laroi, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno a prosím pěkně, koukejte se teď po ránu přitulit ke svému partnerovi, klidně i dopoledne, i odpoledne a taky večer, tam hlavně. Nebo někomu napište, dobré ráno, mám tě rád, chybíš mi, něco hezkýho, jo? Jinak totiž vyhyneme. Je to tak. Podle futurologů, lidí, co se zabývají na budoucnost, žádná sobka, žádný virus, žádná třetí, čtvrtá, pátá světová. Lidstvo vyhyne kvůli tomu, že budeme mít lepší vztahy s AI než s lidskými protějšky. Údajně budeme už třeba za 10 let, což není tak daleko, dovádět s Androidy takovým způsobem, že už nebudeme umět navázat normální kontakt s obyčejným protějškem, jo, holkou, klukem, to je jedno, a tudíž vyhyneme. Přímě si to dokážu velmi živě představit. Ahoj maminko, ahoj tatínku, tohle je můj R2D2. My se máme rádi a budeme se brát. Takže dneska, jo, s živýma lidma si prostě povídejte, množte se. A tohle je Sigma.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy, posloucháte Hit Radio. Krásnou sobotu. Víkend je tu. Doufám, že máte aspoň většina, že máte volno a před sebou hezký víkend. Docela se má i umoudřit to počasí, ráno to úplně nevypadalo, ale jo, nakonec má být poměrně hezky, takže pokud jste plánovali zůstat někde zalezlý na gauči, tak ne. Vzhledem k tomu, že teď pršelo fakt hojně, v podstatě každý den, tak by bylo dobré to hezké počasí využít, takže možná udělat řízky, co? Do chleba a vyrazit někam na malý výlet odpoledne. Jo, je to jenom nápad, jo? Nechám to samozřejmě na vás. Já se vám k tomu akorát postarám o ten nejlepší playlist. Za chvíli Robbie Williams, Leony nebo Lost Frequencies.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP.

0: Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
11: Hit Radio.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slíbený Robbie Williams, posloucháte Hit Radio. No my se jdeme s Filipem podívat na aktuální novinky.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Dánský hračkářský gigant uvedl na trh historicky největší sadu kostek pro dospělé stavitele. Nový obří model se skládá z více než 12 000 drobných plastových dílků Lego. Designéři odhadují, že sestavení celého komplexu zabere zkušenému nadšenci minimálně 35 hodin. Technologický experiment v Tokiu láká turisty na ubytování bez jakéhokoliv lidského personálu. Od recepce přes nošení kufru až po přípravu ranní kávy zajišťují servis autonomní stroje. Provozovatelé systému tvrdí, že roboti jsou 100% spolehliví a nikdy nepožadují spropitné. No a malý novinový stánek na jihu Francie se stal přes noc senzací pro lovce štěstí. Během jediného týdne zde hned dva různí sázející vyhráli v loterii astronomické částky. Dohromady si tito šťastlivci odnesli v přepočtu přes 1 miliardu korun.

0: Robin Schulz a James Blunt dohrávají v éteru Hit Rádia. Přeju krásné sobotní ráno. Já mám tady poměrně dost zajímavou informaci, zvlášť třeba pro vás, kteří se chystáte ještě takhle v sobotu do práce. Podle expertů je pracovat více než 6 hodin denně nezdravé. Mm-hmm. Já si trošku myslím, že pracovat samo o sobě je nezdravé, jo? Minimálně do určité míry. Ale tak víte, co se říká. Sklenice vína vám vezme 2 minuty života. Cigareta 5 minut. A práce 8 hodin denně. Tak volte rozumně. Za chvíli další hity Linkin Park, Dinoro a děti D'Agostino nebo Fergie.
1: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Hey, this is Ava Max. All the hits.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejistota na trzích vrací energie do centra pozornosti českých domácností. Lidé častěji zvažují vlastní fotovoltaiku. Doporučení má Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
5: Dává smysl primárně v případě, kdy je takzvaně dobře a správně nadimenzovaná a doplněná bateriovým úložištěm a optimálně a ještě se sjednaným produktem, například pro chytré řízení výkupu a flexibilitu. Nejefektivnější investice vždy spotřebitel dosáhne tím, když maximum spotřeby, maximum výroby je potřebováno přímo v tom odběrném místě.
4: Vedle úspor roste i zájem o nové trendy v energetice, například elektromobilitu nebo sdílení elektřiny. České farmy reagují na obrovský zájem lidí a rozšiřují tradiční samosběry o nové plodiny. Kromě klasických jahod si tak lidé mohou na polích sami sklidit třeba česnek, dýně, cibuli nebo čerstvé bylinky. Pro pěstitele je to ideální způsob, jak prodat úrodu bez nákladů na sběrače a dopravu do obchodů. A pojďme také na sport. Anglická fotbalová reprezentace se stala obětí krádeže během přesunu do dějiště turnaje v Kansas City. Zloději se vloupali do nákladních aut a ukradli tréninkové vybavení, včetně míčů a kopaček největších hvězd. Policie už sice zatkla dva podezřelé, ale anglická asociace stále sčítá škody. Svěřenci trenéra Tomase Tuchla přitom už za pár dní nastoupí k úvodnímu zápasu proti Chorvatsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Nezapomenutelnou podívanou opět nabízí festival mladého cirkusu Fresh Manege. Ten až do neděle hostí lužánecké pracoviště Legato, kde je připraveno víc než 60 mladých umělců. Těšit se můžeme na bratry v triku, tuto cirk a další akrobaty z Česka, Slovenska, Německa nebo Rakouska. Z Brna Jitka Valášková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes ještě po ránu velká oblačnost, místy s přehánkami, ale postupně bude oblačnost ubývat, přechod k proměnlivé oblačnosti a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Dnešní odpolední maxima na 22 stupních Celsia.
8: Krásné dopoledne, 3:03. Za týden startuje léto. Jo, už je to skoro tu. Další hity, tohle jsou Train a Drive By.

Skvělá Lana Del Rey a Video Games, posloucháte Hit Radio, přeju krásnou sobotu. A mám tady jeden malý friendly reminder, protože, prosím vás, zítra je důležitý den. Zítra je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro všechny, kteří ještě nebyli, protože máme tu pár zajímavých čísel k tomu. Ročně se v Česku odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů a jedním jediným odběrem je možné zachránit až 4 lidské životy, což rozhodně není málo. Takže šup, švihejte se, nechat trošku povysit.

0: Tohle jsou Disturb, The Sound of Silence, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásnou sobotu, 9:45. Tak co? Už vstali i ty poslední opozdilci, nebo se ještě povalujete v posteli pod peřinou? Takhle, ti z vás, co se válej, užijte si to, jo? Ale pokud je mezi váma někdo, kdo by vlastně rád už fungoval a potřebuje probrat, vyřešíme. Jedno espresso macchiato, k tomu Tommy Cash, to vás probere zaručeně už za chvilku.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se vám vybaví, když se řekne nadop? Nadop jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadop. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadop.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Brněnská rodina Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
8: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Tommy Cash v éteru Hit Rádia, přeju krásnou sobotu. A prosím vás, pokud byste rádi trochu romantiky, nějakou romantickou dovolenou, třeba nebo víkend, tak nejlepší místa na to jsou údajně Paříž, Rio a Londýn. Jako asi to dává smysl poměrně, jo. Rio, tam si na pláži zatančíte, že jo, to je jasný. Paříž, jo, svítící Eiffelovka. Londýn, že jo, Big Ben, to úplně vyzývá k romantice. Praha skončila na 42. místě, což je dost slabý a dost mě to překvapuje, protože ježišmarja, piknik na Petříně, procházka stromovkou, pivo na každém rohu, jo, podle mě tam musí být nějaká chyba. Velmi zajímavý je, překvapilo to podle mě spoustu lidí, že se v žebříčku vůbec nenechází třeba moje rodná Volyně, jo, tady jižní Čechy, že jo. To jsem hodně překvapená, ale my jsme samozřejmě rádi, protože bychom asi neradi, aby se nám tam někde za polem váleli nadržení japonští turisti. Takže v pohodě, vyražte Paříž, Rio, Londýn, nejlepší pro romantiku. No a co se hudby týče, tak tou romantikou to zvládá Alex Warren perfektně.

0: Rihanna a Diamonds. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné dopoledne. Na dneška sobota, možná tušíte, po 11. hodině nás totiž dneska čeká na jedné vlně a to znamená jediné. Už za 20 minut odstartují hity k vaření. Jo, tohle je ta výzva, kdy už můžete začít psát, nahrávat hlasovky na 777-937-777 a téma je jednoduchý. Jídlo. Milujeme jídlo, takže napište, co dneska vaříte k sobotnímu obědu a co byste u toho chtěli poslouchat. V 10 to odpálíme, do té doby třeba Damiano David, Sia nebo Jeleni.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
3: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel Neškopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
4: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
5: Špičáku, ty nějak záříš?
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul. CZ. Prostor bez limitů.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
1: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a další zprávy s Filipem Ličkem jsou tady, vítejte u nich. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledu slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích, nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití. Fotbalisté USA si na úvod domácího mistrovství světa hladce poradili s Paraguají, kterou v prologu skupiny D zdolali 4-1. Rozhodnuto bylo už o poločase, zářila největší hvězda USA Christian Pulisic i dvougólový Folarin Balogun. To fotbalisté Bosny a Hercegoviny v otvíracím duelu skupiny B v Torontu neudrželi vedení 1-0 a s Kanadou se rozešli v atraktivní partii směrně 1-1. První bod v historii při třetí účasti na mistrovství světa vystřelil Kanadě v 78. minutě střídající Kyle Larin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: V brněnské zoologické zahradě se rozkoukávají dvě nové lední medvědice. Ty na mnější horu přicestovaly z Dánska a návštěvníci je poprvé uvidí právě dnes, kdy zoo znovu otevře cestu, u které dřív hrozilo sesunutí svahu. Připraven je doprovodný program a Hit Radio City Brno bude z místa vysílat živě z Brna Jitka Valášková.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přehánek. Odpolední maxima se zastaví až na 23 stupních Celsia.
12: Krásné dopoledne, 9:50. Startují hity k vaření. Pište, co vaříte a já vám k tomu budu hrát. A hned na start jeden Michael Jackson, tak si to užijte a pište. Těším se.

I Manage, Don't Be So Shy, posloucháte Hit Radio City, Hit Radio krásnou sobotu. Teď odstartovali hity k vaření a to znamená jediné, vypíšete, co chystáte k dnešnímu sobotnímu obědu. No a k tomu vám hraju songy, který vám pomůžou s tím vařením, bude vám to třeba líp chutnat. Začneme se Zuzkou z Vlachové Lhoty, ta píše: vařím zeleninovou polévku, štěpánskou s těstovinama. No a chtěla bych zahrát všem hasičům na dnešní soutěž v Lipové velké úspěchy, Kačce a Adelce, ať se podaří sestřih. Hele, jasně, my držíme pěsti hasičům samozřejmě, snad nebudou mít k tomu nějaký výjezd. A Zuzka by k tomu chtěla Apaté, Rose a Bruno Mars. A to my hrajeme rádi.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio. A my si dáváme hity k vaření. Píše nám jeden posluchač, který by chtěl zahrát svojí milované ženě Petulce, píše Miloušek. Mají totiž dneska svíčkovou. Tyjo, svíčková. No nic, nebudu vám zbytečně dělat chutě. Ten by chtěl pro svoji ženu Marka Ztraceného. A o Marka si napsal taky Jirka ze Štěnovic, který aktuálně nevaří. Na jídlo si zajedou do Plzně na Čínu, dobrá volba, ale zároveň uklízí byt. Takže ať to jde. No a Marka Ztraceného si dáme za chvilku.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellness Kurým

0: CZ.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
9: Sonora. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale Farben Baby Goodbye, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření v plném proudu a teď budem hrát na Šumavu. Já jakožto rodilá jeho Češka, která na Šumavě vyrostla, tak vím, že Šumava je nejlepší, ale nepraskněte to na mě. Hrajeme do horizontu na Šumavu. Honzovi, který slaví 43. narozeniny. Jeho kolegové mu chtějí zahrát, protože s nima musí být v práci. Ale jak jinak to líp oslavit než prací, jo? Honza prý aktuálně chystá suši pro 300 lidí, takže pohodička. Žádná velká námaha. Kolegové by mu chtěli zahrát PSH a já věřím, že to potěší všechny. Honza je totiž původně ze Žižkova, takže to je jasný, to chce Prahu. Tak jdem na to a všechno nejlepší, Honzo!

po Praze je hra. Tolik se může stát za tak malou chvíli, jako třeba teď, říkám, je to raz dva, už sedíme na zadním sedadle mýho auta. Hledám džiga, co tam kluci pohodili a pouta, aby tím mohl spoutat, snad upoutat, jsem snad uchyla. Praha, až k ránu se chodí spát, Praha, není jenom Mostahrad, Praha, je matka města.

0: dobře, ty ne?
1: Ne.
0: Bra, tak vzhůru do panoptika. Bra, ve smoku denně ukrytá. Bra, a ze vlinga na roce na gyros. Bra, a v létě turisty je jich tu dost.
2: Vidím

0: nejsem ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio City Brno.

0: legendy. Queenie a The Show Must Go On, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní dopoledne, ještě si dáme jeden hit k vaření a to pošleme za Martinem do Českých Budějovic. Ten píše, prosím, zahrajte mi písničku od skupiny Rednecks, The Spirit of the Hawk, aby se mi dobře dělal oběd. Na oběd dělám buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodo. Kdo z vás to taky dlouho neměl? Co? Buchtičky se šodo. Dobrá volba a tenhle song samozřejmě dáme. Rednecks už za chvíli, k tomu třeba Ed Sheeran nebo David Guetta.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M, studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a také další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda se chystá zařadit na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí by se pak mělo dostat na seznam zkoumaných látek, nebude je tak možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Část z nich tvoří látky podobné konopnému HHC. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které by měl kabinet projednat v pondělí. Historický milník na finančních trzích zařídil vstup vesmírné společnosti SpaceX na americkou burzu Nasdaq. Akcie firmy během prvního dne vystřelily o 20% nahoru a tržní hodnota podniku překročila 2 biliony dolarů. Obří zájem investorů tak katapultoval majetek Elona Muska na hranici, které dosud žádný člověk historii nedosáhl. Tenistku Barboru Krejčíkovou dnes čeká na travnatém turnaji v Hertogenbosch boj o postup do finále. 30-letá česká hráčka, která plní roli nasazené osmičky, se utká s Polkou Magdou Lineteovou a bude usilovat o první finálovou účast od předloňského triumfu ve Wimbledonu. Jiří Lhéčka bude hrát semifinále ve Stuttgartu. Jméno svého soupeře se čtvrtý nasazený český tenista teprve dozví. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Brněnské ulice se tento víkend proměnily v živé muzeum dopravy. Máme tu opět dopravní nostalgii, která láká na přehlídku historických tramvají, trolejbusů i aut. Návštěvníci se mohou svést unikátními vozy, včetně parní lokomotivy, a užít si atmosféru města, doplněnou třeba flašnetáři. Z Brna Jitka Valášková.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
7: Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, jen výjimečně s možností dešťových přeháněk, odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
10: Krásné dopoledne, 2:11, za chvilku nás čeká na podcast s Bárou, ano. Na jedné vlně už za malou chvilku, a to o šikaně ve školách. Nenechte si to ujít, teď Ella Henderson a Rudimental.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Josef Toman, specialista na bezpečnost, se kterým dnes budeme mluvit o tématu, které je více než aktuální, a to je nejen dětská šikana. Vítejte.
1: Já děkuju za pozvání.
0: A ještě předtím, než toto téma s naším hostem probereme, tak já bych vám na něj v tuto chvíli prozradila tři věci. Uplave 400 bazénů na jeden zátah. Přestože vám poradí, jak zhubnout a ještě u toho v úzovkách přežít, tak si klidně dá ke svačině banánky v čokoládě. A mimo řady dalších jiných věcí také založil spolek Men's Factor, který se právě věnuje dětské šikaně a tomu, jak s ní bojovat. Všechno sedí?
1: Všechno sedí, je to tak. Ještě bych něco přihodil. Dobrý.
0: Kdybych vám teď dala jednu minutu na to, abyste mohl říct několik informací o šikaně, nebo ty nejzákladnější, nejzásadnější informace o šikaně, nejen šikanovaným, ale i třeba jejich rodičům, nebo třeba i těm, kteří se šikany dopouští, co by to bylo?
1: Myslím, že by to byla komunikace, aby ty lidé a děti a vůbec kdokoliv s tím má něco společného, aby začali spolu víc komunikovat. Já jsem byl nedávno v Poslanecké sněmovně na semináři, který se jmenoval Bezpečná škola 2006, a tam paní z prezídia policejního, paní Petrmanová, řekla určitou statistiku, která mě úplně vyděsila. Dělal se výzkum z 50 tisíc dětí, jakou mají každodenní interakci se svými rodiči, a to číslo je úplně děsivé, je to 11 minut. To znamená, že ta komunikace probíhá oblice, zbal si věci do školy, máš udělání úkoly, jak bylo ve škole, aby si lehnout. To je samozřejmě naprosto děsivě málo a možná v tom bude ten zakopaný pes, že pokud nebudou lidé schopni spolu o věcech, jako je třeba šikana, násilí, komunikovat, tak ta tendence bude spíš vzrůstající, bohužel.
0: Kde je ta hranice, kdy opravdu už to označit za tu šikanu?
1: Pokud to dítě nebo kdokoliv, i do práce, samozřejmě i v práci se může odehrávat šikana u dospělých lidí, mezi dospělými lidmi, pokud už se dostává ta oběť do stavu, že prostě už nechce do té školy chodit, že si vymýšlí, že simuluje nějaké začít zdravotní problémy a tak dále, tak je rozhodně to v tom okamžiku být ostražitý a vykomunikávat ty věci, aby ty děti, když už třeba nemají důvěru ve své rodiče, to se taky může stát, tak ať najdou důvěru ve své nějaké kamarády v té škole, anebo ať najdou důvěru v ten samotný systém, v tu školu jako takovou, kde můžou třeba přes různé pracovníky, kteří se tím zabývají na těch školách, dneska už nějakého školního psychologa, tak budou schopni to odkomunikovat, ale je hrozně důležité, aby se s těma dětma jednalo ne jako nadřízený, podřízený, ale vlastně, aby k tím člověk navázal ten vztah, jako že jsou opravdu kamarádi, že si mu to můžou říct a že ví, že to je dotyčná osoba, která to řeknu, mě nezradí. Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes o dětské šikaně s bezpečnostním expertem Josefem Domanem. Jaký případ dětské šikany vás třeba za poslední dobu možná až paralyzoval, šokoval?
1: Třeba mě překvapil případ šikany ze strany učitelů vůči žákovi. To byl případ kluka, já nebudu úplně jmenovat, aby jsme měli podávali trestní oznámení na tu školu a na školní inspekci, aby s tím začala pracovat. To byl chlapec, který měl ADHD a nevěděl, jak s tím má pracovat, a stávalo se ti děti a štěstí na tam svoji kamarádku, která celé ty věci jako nahrávala vlastně, co se tam odehrávalo, jak

0: Že jsou děti agresivnější nebo společnost obecně?
1: Já si myslím, že agresivnější spíš ty projevy toho samotného šikanování nebo agrese jsou na úplně jiném stupni než před 10 lety. Když to řeknu zjednodušeně, před 15 lety se děti ještě jako fackovaly, občas si nasadili kravatu. Jo? Hmm. A díky tomu, že na ně má vliv různé věci, jako je třeba MMA a podobně, kdy vidí, a jsou to jejich vzory paradoxně, jo? Vidí lidi, kteří se kopají do hlavy, šlapou si na krk, mlátí se, sál u toho budácí. To si myslím, že a nikdo jim neřekne, že to je zápas, ale berou to jako, že to je takhle se společenské, prostě s těky můžu klidně popasovat. Což se často stává, že se ty děti takhle tímhletím jako intoxikují vlastně až skoro. A to určitě v té společnosti jako nevyvolává úplně, nebo tam ty projevy potom jsou o to víc agresivnější, nebo to provedení toho samotného aktu je mnohem víc agresivnější, to určitě taky.
2: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. Jak já třeba jako rodič poznám, že buď mé dítě je šikanováno, anebo třeba, že i ono samo se může šikany dopouštět?
1: To nejspíš se vám to dostane asi ta informace třeba ze školy. Mm. Myslím si, že je to těžký nějakým způsobem to definovat v té rodině. Určitě změny chování toho samotného žáka můžou být určitý indicí, může to být nějaký neustálý poranění, může to být nějaký škrábanec modřiny, roztrhaný tričko a tak dále. Tam bych asi definoval, že to může být spíš ta oběť. Na druhou stranu tam může nastat i nějaká změna v nějakém jako nárůstu určitého nezdravého sebevědomí, jo, že někoho jsem přepral jednou, dvakrát, třikrát, teď jsem nějaký keng v té třídě, už to může vyvolávat takové.

0: jako nezdravý pohled na věc. To jsou možná indicie, ale říkám, pokud to dítě tráví 8 nebo 10 hodin ve škole, tak by ta škola měla mít ty radary na to, že se tam něco děje špatně, protože si myslím, že každá třída má svého třídního učitele, což se pak už jako vysledovat nějaké anomálie není úplně takový problém. Ale problém je spíš v tom, aby ty školy o tom mluvily, aby řekli, že my máme problém, ale potřebujeme ho řešit, a nejen, aby to vymlčovali a čekali, až se stane něco mnohem horšího.
1: Co bych měla jako rodič dělat potom v takovém případě, kdybych měla i podezření?
0: Kdyby jsem měl podezření na šikanu, tak zaprvé asi bylo dobré vyhledat nějakou pomoc, protože dneska vím, že ve školách už jsou různí pracovníci, kteří jsou školní psychologové nebo kteří řeší tyto problémy. Ale každopádně neotálet, pokud máte podezření, protože ono opravdu se ty věci, stejně jako otřes mozku, ty problémy se neustále nabalují při každém otřesu mozku a nemizí a neléčí se stejně, tak je potřeba přistupovat k těmto násilným formám mezi studenty a tak dále.
1: Je nějaká věta třeba, kterou by rodiče určitě neměli dětem ve chvíli, kdy se rozhodne svěřit se jim s tím, že je šikanováno, nebo že se mu děje ve škole nebo v nějakém prostředí něco, co už pro ní není komfortní, kterou bychom mu neměli říkat?
0: Že bych byl taky trošku ty. To si myslím, že úplně jako totálně podrazí ty nohy toho člověka, který opravdu se do školy bojí, má hrozné obavy z někoho, kdo ho tam látí, šikanuje a tak dále, nebo se mu někdo posmívá. To si myslím, že tomu ty brány jako toho té otevřené komunikace úplně zabouchne. Myslím, že to je úplně to nejhorší. To je stejné, jako když přijde nějaká paní, že jí doma mlátí manžel a ona říká, nemůžete si to taky trošku sama. Jo, tím víte, že jakákoliv komunikace, nějakákoliv pomoc už je pro ní vlastně úplně nemožná.
2: Hit Radio City Brno. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul. CZ. Prostor bez limitů.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20%.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně dnes s expertem na bezpečnost Josefem Tomanem. My jsme tady otevřeli trochu téma možného handicapu nebo možného dluhu, řekněme, v rámci českého školství, že by se mohlo vyučovat třeba také něco jako vyjednávací výchova u dětí.
1: Komunikační,
0: jak jsou,
1: výchova,
0: no, komunikační výchova, jak jsou na tom dospělí? Nemají tady dospělí možná také velký dluh i třeba potom vůči svým dětem?
1: Rozhodně. A jak si myslím, že ty rodiče nějak přirozenou formou nechtějí ty děti s těma věcmi možná ani jako moc seznamovat, protože samozřejmě mají pocit, že nebo obecně se tak jako traduje, když o něčem mluvím, tak to svým způsobem jako přitahuju. Myslím si, že to je opravdu o té důvěře a o tom, jak spolu sdílí ty informace. Asi bych se zaměřil na to zdravé sebevědomí těch svých dětí, protože aby věděli, co je pro ně dobře, aby věděli, kdy mají říkat ne, to si myslím, že je základ pro to, aby se určité dramatické situace nějakým způsobem minimálně to riziko snížilo v tom běžném prostředí.
0: A teď závěrem, mohl byste říct nějakou větu povzbudivou, jak vlastně pro oběti případné šikany pro jejich rodiče?
1: Myslím si, že by se měli uvědomit, jak ty děti, tak rodiče, že dneska existuje spoustu různých cest, jak na ty věci upozornit, jak je řešit. Aby si uvědomili, že v tom nejsou prostě sami. Jak jsem zrovna říkal předtím, aby si uvědomili, že můžou sdílet ten svůj problém s někým, kdo je vyslechne, kdo jim poradí a kdo vlastně ukončí to trápení. Protože není nic horšího, než přihlížet tyhle ty věci, kde víme, že ten průběh a ty další následky toho chování se jenom stupňují. A čím víc dáme tomu zlu ten prostor k tomu konání, tím ta situace bude horší a horší. Takže oznamovat rychle, oznamovat pokud možno někomu, k jakou mám nějakou důvěru, a to je věc, která opravdu může ty věci utnout ten samý začátku.
0: Já vám moc díky za to, že jste byl naším dnešním hostem a třeba někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
0: A díky i vám, že jste nás poslouchali a že jste se dívali a opět se budeme na jedné vlně se poslechneme zhruba za 14 dní. Naschledanou, naslyšenou.
1: Naschledanou. Hit Radio City Brno.

Hunter X v éteru Hit Rádia, krásnou sobotu. Za námi ukázka z nového dílu podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, tentokrát s Josefem Tomanem k šikaně ve školách. Celý hodinový podcast najdete už teď na YouTube jako Na jedné vlně s Bárou Divišovou. Nenechte si to ujít. A jak zaznělo, další díl přibližně za 14 dní. Co je tu ale hned teď? To je skupina Lucie a Amerika.

0: Offenbach a Norma Jean Martin, posloucháte Hit Radio, krásnou sobotu. Skoro poledne, doufám, že jste vyspaný do růžova. Kolik potřebujete hodin na spánek? Co? Pokud vám stačí jenom 5 hodin spánku, jo, tak máte genetickou superschopnost. Tihle přirození krátkospáči totiž údajně umí obnovovat svůj mozek rychleji než ostatní a fungují tak líp než většina lidí. Já jsem to uměla, myslím, kdysi, když by bylo třeba 5. Tam naposledy, jo. Pak jsou lidi, nebo tyhle lidi jsou dokonce obecně odolnější, s nás se učí a rychleji uzdravují. Klobouk dolů, kdo to máte a spíte fakt 5 hodin denně a jste úplně v pohodě, tak držím pěstí, ať to vydrží co nejdýl. Údajně je to cca jeden člověk ze 100. Za stolik nás nebude, nebo vás, jo. Já jsem na tom třeba tak, že potřebuju toho spánku dost, ale ne moc. A trefit to, to je oříšek. Jistota jsou naše hity Sean Paul a Dua Lipa nebo Pink už za chvilku.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Na Hit Radio City Brno jsme se vydali těsně před sobotním pravým polednem proti proudu času. Toto byli, možná si na ně vzpomenete, Opičáci z kapely Bloodhound Gang. 11.57. A my samozřejmě na Hit Radio frčíme znovu na silnice. Nezapomeňte, že pokud byste měli jakékoliv dopravní informace, budeme moc rádi, když nám pošlete hlasovku také o víkendu na naše WhatsAppové číslo 728 790 848 a budeme moc rádi, když vaše info můžeme a budeme moci předat dál. Dálnice D1 164. kilometr ve směru na Brno, tady stojí na vozovce porouchané vozidlo. Pokud jedete z Pohořelic ve směru na Mikulov, na úrovni Vlasatic bourala osobní auta, blokovaný máme jeden jízdní pruh. No a také v Brně v Rašínově ulici bude dneska komunikace uzavřená z důvodu mimořádné události. Pokud jedete na příjezdu do Znojma od Pohořelic u Dobšic před Kruháčem, tady havarovala dvě osobní auta. No a samozřejmě o tomto víkendu počítejte také s velkým omezením a zdržením na příjezdu po D2 do Brna. Tak tady máme zúžené jízdní pruhy, respektive ze dvou se nám na D2 na připojováku na D1 udělal jeden. No a samozřejmě omezení dopravy tady bude celý tento víkend. Přejeme šťastnou cestu, jakékoliv dopravní info klidně brnkněte, respektive natočte na hlasovku a pošlete přes WhatsApp 728 790 848. Děkujeme.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
0: Aktuálně v Brně měříme skoro 20 stupňů Celsia, ale dnešní maximálka nám vyštoupá a vyšplhá až na 25, tak už aby to bylo, bude to něco kolem 16. hodiny. Tak doufám, že z pro dnešek je už odpršeno, protože nevím jak vy, ale já když jsem vytáhl paty z baráku, tak začalo pršet, takže opět pro dešníček, ale vypadá to, že dneska už ho potřebovat nebudeme. Rozhodně ale počítejme s tím, že podobné počasí jako dneska by mělo být i zítra, nedělní maximálka ale bude o něco nižší. 20 stupňů Celsia.
1: Hit Radio City Brno.
0: Tak ale věřím, že o víkendu vás na Hit Radio City Brno pěkně zahřejeme. Zdraví vás Igor Doložal a dneska budu s váma až do 18. A mimo jiné se tady v éteru prostřídá i David Máčala už za chviličku, protože přepojíme na naše živé vysílání do brněnské zoo, kde se dneska vítají nejenom lední medvědové. A samozřejmě v průběhu dnešního odpoledne přepojíme i na další živák, ale o tom potom.
5: Hit Radio.

0: Na Hit Radio City Brno doznívají staří dobří rockseťáci, Marie Fredriksson, malinká vzpomínka do hudebního nebe, ale teď jdeme hezky na zem a přímo do brněnské zoo za Davidem Máčalou.
1: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Radio City Brno.
2: Jiná zrada bych nemůže.
3: Nějaký jakoby... Co rušit?
0: Tak a vypadá to, že tam máme nějaké technické trable, takže za chviličku to zkusíme znovu.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Radio City Brno.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Se zpívá, ale já mám pocit, že vědí velice dobře, že právě v Brně je to úplně nejlepší. A proto brněnská zoologická zahrada hlásí nové lední medvědice. I proto jsme tady s živým vysíláním. Já jsem David Máčela a mým prvním hostem v tomto speciálním vysílání je Filip Chvátal, náměstek primátorky města Brna. Ahoj, Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak už viděl ty medvědice nové?
2: Jo, otevřeli jsme teďka ten výběh. Myslím si, že ta celá zadní část zoo i díky tomu sesuvu svahu se teďka otevírá. Máme tam nové lední medvědice, samozřejmě budeš se možná ptát, kde jsou ti lední medvědi, ale ti by měli přijet ještě během podzima.
1: Počkej, to nám pojď, já se na to určitě jako budu ptát i přímo lidí z brněnské zoo, ale teď na úvod, pojď nám to říct, jak to tady teda s těma medvědama je, kolik jich je, jak to tady jako všecko se to tak nějak jako zamotalo, mám v tom trošku zmatek a možná posluchači
2: lední
1: taky.
2: Lední medvědi jsou priorita, takže my jsme nakonec umístili první lední medvědy do toho výběhu, který je tady uprostřed brněnské zoo, tady je Kora a další dvě lední medvědice, které přijeli. A dneska jsme otevírali nový výběh ledního medvěda, to je rozšířený, ale tenhle ten výběh byl ten původní. Mm-hmm. To znamená, to je té zadní části a tam jsou teďka dvě další lední medvědice, které přijeli z Dánska.
1: A jo, takže ty dvě nové, ty jsou úplně mimo. A tady v Brně, tady v té původní, tady to zůstalo.
2: Ale cílem je, aby byly lední medvědi tady v té jedné části a lední medvědice v té druhé části. A tím pádem, protože budou mít klid, a mohli bychom docílit toho, že se vrátí chov ledních medvědů a ledních medvíďat do brněnské zoo.
1: Hezky, hezky. A jaký ty máš vztah vůbec k medvědům anebo obecně ke zvířatům?
2: No tak já jsem přírodovědec původně vystudovaný, takže životní prostředí to je jako moje srdcovka a myslím si, že brněnská zoo si skutečně zasloužila tady tyhle investice po dlouhé době. Jsem za to strašně rád, že jsme to dneska otevřeli. Byla to dobrá cesta, budeme vzadu ještě otevírat voliéru dravců tady v téhle z té části a další stavby, takže myslím si, že tohle je přesně v Brně potřeba, protože není brněnská zoo jenom o zvířatech, ale i o vzdělávání, o tom, jak vlastně reagovat i na změnu klimatu a na to všechno, co nás čeká. A i ta dnešní účast ukazuje, že si myslím, že brněnská zoo má svoje fanoušky.
1: Dostane se tady i mimo pracovně, protože předpokládám, že dneska je to tak jako polopracovní
2: no, tak
1: záležitost.
2: Já se tady tak často, že už ani nemám potom potřebu ještě mimo práci, ale užívám si.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Vysíláme živě. Hit Radio City Brno je dneska na Mnější hoře, protože je tady dneska velká událost, a to sice vítání medvědic, tedy nových ledních medvědů v brněnské zoo. Ale mým hostem je v tuto chvíli Julča Opltová, která je z Gladiator Race. Ahoj, vítej ve vysílání.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak pojďme hned na úvod našim posluchačům představit, co to je ten Gladiator Race.
2: Tak Gladiator Race je překážkový závod, kdy vlastně se spojuje teda běh s překážkami. A
1: jak náročné překážky to jsou? Co za překážky si mám představit?
2: Vlastně úplně všechno možný, vlastně od nějakých ručkovacích překážek, známá je naše monkey business, ručkování po kruzích, pak samozřejmě tahání.
1: Monkey business.
2: Přesně tak, to se jako hodilo právě do brněnské zoo, a pak klasické třeba tahání nějakých břemen, podlézání, prolézání, lezení bahnem a to, tak podobně, takže.
1: To teda mám pocit, že já bych úplně neprošel, já bych byl vyfluslý po monkey business, podle mě.
2: Ne, určitě ten závod je úplně pro každého, máme tam systém handicapu, takže v případě, že člověk něco nezvládne, tak maximálně si třeba odskáče nějak pár metrů nebo udělá raka pozadu a může pokračovat dál, takže ten závod je opravdu jako tvořen úplně pro každého.
1: No a jak se na něj připravit? To je potřeba chodit do posilovny, abych teda to zvládl bez handicapu.
2: Asi ideálně, já bych se zaměřila na běh, to je asi ta část, která za mě jako rozhoduje, a pak samozřejmě nějak komplexní cvičení, posilování a tak podobně, ale zvládne to fakt opravdu úplně každý.
1: Jak dlouhý ten závod je?
2: To se liší podle lokality, ten nejkratší máme noční závod kolem 3 km třeba, a pak ten nejdelší, ten nás právě čeká teďka v Třebíči, ten bude mít 12 km.
1: Mě zajímá to propojení vlastně Gladiator Race a brněnské zoo, kde ten nápad vznikl, jako se to celé zrodilo?
2: Tak ten nápad vznikl vlastně od našeho vedení, které tady teda bohužel dneska nemohlo být. Nám se Brno dlouhodobě líbilo, chtěli jsme prostě najít nějakou zajímavou lokalitu, která by zase přitáhla nové závodníky, protože přece jenom se snažíme nějak to obnovovat. A tak nás napadlo tady se zoo spojit síly a tak nějak to propojit, no.
1: Dneska, když návštěvníci přijdou sem, tak si můžou vyzkoušet konkrétně co?
2: Jo, mohou si vyzkoušet.

0: vlastně jednoručkovací naši překážku, kde vlastně jsme teďka tam dali kruhy a různé další komponenty, které vlastně jsou takovým spojením asi tří našich překážek, takže se opravdu mohou vyzkoušet víc věcí. Potom i balančka v podobě slackliny a i probíhání vlastně pneumatik, takže takový vzorek našeho závodu tady.
1: Tak přátelé, slyšíte dobře, pokud si chcete zahrát na opice, zahrát si na klokany, že klokani skáčou?
0: Jo.
1: Ještě na co třeba? Když to přirovnáme k tomu zvířecímu světu.
0: Na nějaké opičky, co tam přebíhají.
1: No, opičky.
0: A nesmí spadnout.
1: Prostě pokud se chcete vyřádit, vyblbnout, cítíte se na to a slyšeli jste sami, že nemusíte mít ani natrénováno, tak Gladiator Race, to je součást dnešního, jenom dnešního? Nebo dlouhodobě?
0: Dlouhodobě bude součástí vlastně...
1: Brněnské zoo.
0: Ano, přesně tak. Tím, že ten minulý závod se nám za mě i vlastně za tu brněnskou zoo velmi povedl, tak si myslím, že nás tady uvidíte ještě znova někdy příště.
1: Děkujeme za představení Gladiator Race. Julča byla naším hostem. Moc děkuju.
0: Taky děkuju.
1: Teď si dejte muziku, Eva Farná, Miraj a za chvilku pokračujeme z brněnské zoo živě. Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Dneska z Mniší hory, z brněnské zoo, a my vás moc zdravíme a jsme rádi, že buď to posloucháte někde v dáli, anebo jste přijeli přímo sem na Mniší horu, abyste mohli pozdravit naše nové, já řeknu přírůstky, lední medvědice, jsou to dvě, přijeli z Dánska, ale víc vám o ledních medvědicích z brněnské zoo řekne Jaroslav Jasinek, což je chovatel ledních medvědů právě tady na Mniší hoře. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Já říkám, že jsem ještě nebyl pozdravit, jsem si tak uvědomil. Dovolíte mě to? Pustíte mě do ohrady k ním?
2: Tak do ohrady bych k ním asi nešel, tak pro ně by to bylo takové zpestření, ale člověk by o tam asi už nevylezl.
1: A chutnal bych jim?
2: No tak z začátku si hráli a myslím, že postupně by začali jíst.
1: Fakt?
2: Tak je to prakticky nejdravější šelma planety, lední medvěd.
1: Co mají tak nejradši lední medvědy teda?
2: Nejraději samozřejmě tuk. To opravdu tomu dávají nejvíc přednost, potom samozřejmě ryba morská, makrela, sleď, potom vlastně přistupují k masu, co občas se přidává, je červená řepa a mrkev.
1: Jak vy se dostanete blízko k té šelmě? Jak se k ním dostanete fakt jako blizoučko?
2: My máme vlastně, že jo, tam takový zázemí, kde vlastně jsou mezi mnou a medvědem, jsou vždycky mříže, ale samozřejmě se snažíme, aby ten medvěd sama nějak trošku spolupracoval. Jde to vlastně o to, že člověk potřebuje kontrolovat zuby, jo, popřípadě by se musel odebírat krev, tak aby jsme toho medvěda nemuseli uspávat, tak se snažíme učit, aby s náma trošku spolupracovali.
1: A spolupracují?
2: Jo, mám tady vlastně kolegyni, paní veterinářku, která jim podává různé bylinky a na to oni strašně dobře reagují a opravdu za náma chodí a docela se těší, protože je to pro ně takový zážitek a hlavně opravdu oni vždycky si to dostali to do té koje. Každá má svoji, tam vlastně ty bylinky se dají na různý místa, dokonce a i určitá bylinka tak ukáže, co ji třeba trápí. Třeba, když jsme vlastně to měli u Elzy, tak tam vlastně bylo vidět, tam už my jsme upozorovali, že špatně je nějak, tak tam jsme poznali, že vyloženě si vzala bylinky, které opravdu upozorňují na to, že je něco se zubama.
1: A jaké bylinky to byly?
2: Jsou tam různý, jsou to mořský hrasy, jo, tam z toho mrak, jsou tam mají naše bylinky, jsou tam různý.
1: To je zajímavé, si myslím pro naše posluchače, že to určitě netušili. Pohladil jste si toho ledního medvěda neuspaného?
2: Neuspaného ne.
1: Ne,
2: no, samozřejmě člověk se dostane na kontakt, pokud jim může se ho dost hustý, aby ten medvěd samozřejmě se snaží šáhnout a ve chvíli, pokud by došáhl, tak těma drápkama už by člověka mohl zachytit a tam už potom je problém, protože ten medvěd má obrovskou sílu, takže by si člověka přitáhli jak nic.
1: A nedošlo tady v minulosti někdy k nějakému napadení ledního medvěda?
2: Ledního medvěda ne, jenom syrské medvěd, když tady bývali. Ještě ale to byly vlastně staré ubikace, to byly klece, tak tam těch případů bylo víc, že bohužel lidi nerespektovali vlastně zábradlí, prolezli, vlezli vlastně k té kleci a tam docházelo k tomu, že bohužel někoho chytili.
1: V rychlosti, jak vypadá váš klasický pracovní den? Co je vaše doména, co musíte udělat?
2: Tak ráno zkontroluju samozřejmě zvířátka, protože nemám jenom lední medvědy. Potom se to zkontroluje, člověk si nachystá krmení a pak vlastně začíná většinou u ledních medvědů, kde vlastně se jim dává potrava, pak vlastně musím zavřít, abych se dostal do výběhu, tam musím uklidit, nachystám nějaké hračky, zbytek potravy jim tam rozmístím, aby měli vlastně takovou možnost, aby to museli hledat, aby se nenudili. Potom je vlastně vypustím, uklidím vnitřní ubikace a pak pokračuju dalších zvířátek.
1: Mm-hmm. Máte nějakého favorita, máte nějakého nejoblíbenějšího ledního medvěda teďka z brněnské zoo?
2: No tak asi nejspíš Korinka, protože když to vezmu, tak já tady s něho už tady mám 26 let, to bude teďka.
1: Hustý. Nejsilnější okamžik za ta léta, co jste pro brněnskou zoo chovatelem ledních medvědů?
2: Tak samozřejmě největší radost a všechno vždycky byly, když byly mláďata, tak samozřejmě ty první, tak toho člověk byl úplně nejšťastnější, to samozřejmě bylo na tom to nejhezčí.
1: Moc děkuju, naším dalším hostem byl Jaroslav Jasinek, chovatel ledních medvědů v brněnské zoo a právě kvůli ledním, nebo díky ledním medvědům jsme tady dneska živě. Děkuju.
2: Naschle.
0: Brno živě, na Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Za pár okamžiků, tedy ve 13 hodin, začne komentované krmení dvou nových ledních medvědic Anory a Nivy z Dánska. Proto jsme tady v brněnské zoo na vítání ledních medvědic. Vysíláme živě z Mniší hory až do 15. hodiny. No a lidi přišli, jsou zvědaví, chodí kolem nás, ptají se, kudy mají jít, a já jsem zvědavý, co se dozvíme od Marka Slámy, tedy vedoucího vzdělávacího programu Zoo Brno. Marku, vítej, ahoj.
2: Krásné odpoledne přeju všem, hlavně posluchačům.
1: Vzdělávací programy brněnské zoo. Co si pod tím představit? Pojď nám je trošku představit.
2: Tak vzdělávací programy mají na starosti kolegyně, dovolím si drobnou úpravu. Já dělám ten program pro veřejnost, což znamená, že ano, má to určitě nějaký vzdělávací přesah. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme školské zařízení, tak kolegyně pedagožky se vlastně starají o to takové formální vzdělávání, a já mám na starosti ty masy, ty lidi, ty davy, které sem dojdou, což znamená komentovaná krmení, zážitkové programy a samozřejmě i akce, protože každá akce musí mít za mě nějaký trošku vzdělávací podtext a musíme to do těch lidí prostě nějak dostat.
1: Komentované krmení, to je něco, co brněnské zoo patří už dlouhá léta. Máš to na starost, to znamená, že ty vždycky na ten konkrétní čas přijdeš k ohradě nebo k tomu výběhu a tam teda jako spustíš, mluvíš veškeré informace.
2: Přesně tak. Nejsem to samozřejmě jenom já dávám dohromady takovou tu štábní kulturu, jak by to mělo vypadat, to, co by se vlastně na těch komentovaných krmeních nemělo opomenout, třeba říci našim návštěvníkům, a mám těch komentovaných krmení, já osobně odbavuji pár za týden. Samozřejmě tím, že si můžu vybírat, tak mám lední medvědy. to je úplně jasné. I dneska samozřejmě. A jinak se o to stará tým jak chovatelů.

0: kterým moc děkujeme za to, že tyto aktivity dělají, a samozřejmě i naši kolegové průvodci, kteří jsou z řad studentů vysokých škol zaměřených na přírodovědu právě od nás z Brna.
1: U jakých krmení je největší zábava?
0: Za mě lední medvědi. Já prostě si to asi neumím jako odepřít, jestli to můžu říct tímhletím způsobem, protože ta zvířata jsou ikonická pro naši zahradu, jsou ikonická pro ochranu přírody a dá se tam říct neskutečné množství zajímavostí, které kolikrát člověk prostě neví. Věděl jsi třeba, no, že lední medvěd není bílý?
1: Tak jako když si lehne do nějaké jako hlíny, tak může být malinko zašpiněný, ano.
0: A pokud se bavíme o čistém ledním medvědovi, on tak též není bílý. On je černý, protože ty jeho chlupy nemají žádnou barvu. A ta barva, kterou my vidíme, tu bílou, to je jenom lom světla. On ve skutečnosti lední medvěd je černý, protože má černou
1: pokožku. Takže oni nám celou dobu kecali.
0: Jo.
1: To je neuvěřitelné. Takže přejmenováváme dnešní akci na vítání ledních černých medvědů.
0: Ano, nebo ještě bych mohl přeložit z latiny do slova, a to je medvěd mořský.
1: děkujeme za tyto zajímavosti. Ty další zajímavosti o ledních medvědech samozřejmě už za chvilku v rámci krmení přímo těch nových tváří brněnské zoo. Pojď nám ještě víc říct k těm zážitkovým programům, protože to není jenom krmení.
0: Ano, přesně tak. Zážitkové programy nabízíme v různých částech zoologické zahrady. Jsou to šelmy, kopytníci, tam to jsou žirafy a pak to jsou naše dva pavilony, čili exotárium a tropické království. A je to vlastně způsob toho, jak našim návštěvníkům dát opravdu exkluzivní zážitek. Probíhá to v maximální velikosti skupiny dvou lidí, což znamená, že to je opravdu exkluzivní zážitek a dostanou se díky tomu naši návštěvníci opravdu do zákulisí zoologické zahrady, a nejenom, že se dostanou ke zvířatům, není to jenom taková ta úplně obyčejná komerce, ale snažíme se tím vysvětlit to, jak zoologická zahrada funguje, dostat další návštěvníky opravdu na naši stranu, vidět, kolik práce je za tím chovatelstvím a jaká to je vlastně neskutečná alchymie.
1: A pokud se nepletu, tak si můžu i vyzkoušet, jaké to je být teda tím chovatelem.
0: Ano, přesně tak.
1: O jaké zvíře nebo o jakou ohradu pavilony největší zájem?
0: Typicky jsou to právě ty šelmy. Tam se naši návštěvníci ovšem samozřejmě nedostanou do přímého kontaktu v těch výbězích s těmi zvířaty.
1: To by se nevrátili.
0: To asi ne.
1: Z toho výběhu.
0: Nicméně třeba u kopytníků se mohou dostat právě i do těch výběhů. A samozřejmě je to práce chovatele od A do Z, což znamená od příjmu potravy až po uklízení.
1: Jak daleko to máš z našeho mobilního studia teďka do výběhu, kde bude...
0: Bavíme-li se časově, tak to dokážu stáhnout na minutu a půl.
1: Dobře, takže do 13. hodiny zbývají 4 minuty.
0: Tak to je v pohodě.
1: My tě propustíme, ať všechno stihneš, ať si ještě stihneš přebrat v hlavě, co všechno máš říct. A já moc děkuju za tvá slova. Marek Sláma, jak tě představit teda, když jsi mě opravoval na začátku?
0: Já jsem vedoucí programu, ale vedoucí programu, ne vzdělávacího. Na to máme kolegyně, které jsou moc šikovné, a děkuji jim za to, co dělají.
1: Moc děkuju. Díky.
0: Tak jo, díky moc, že jste tady. Vítejte, medvědi.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Eder.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Ani po 13. hodině se nic nemění, stále zůstáváme na Mnější hoře v centru dění, protože tady se vítají lední medvědice. Tomáš Vávra, support manažer společnosti OpenSSL Corporation, tedy partnera chovu ledních medvědů v brněnské zoo, je naším dalším hostem. Dobrý den, Tome.
2: Dobrý den.
1: Tak pojďte nám říct, proč jste se rozhodli podpořit projekt ledních medvědů tady v brněnské zoo?
2: My jsme před 2 lety založili pobočku, jedinou pobočku, kterou máme tady v Brně, a chtěli jsme nějakým způsobem přispět do naší komunity lokální a hledali jsme místo, kam bychom mohli přispět, a zoo nám připadalo jako dobrá věc a zároveň to zapadá do naší mission, kterou máme, takže takhle jsme se k tomu tak nějak náhodně dostali a připadá nám to jako dobrý nápad.
1: Co pro vás a pro vaši společnost lední medvědi představují? Protože tato zvířata jsou opravdu jedním z nejikoničtějších zvířat na naší planetě.
2: Ano, je to takové, zase lidi často špatně hledají to spojení mezi námi, jakožto IT firmou a zvířaty, ale přitom to spojení je strašně jednoduché, protože když si vezmete třeba ledního medvěda, který se snaží ochraňovat své medvíďata, tak my děláme vlastně úplně to samé, protože my děláme software, který ochraňuje všechny lidi na celém světě, a ty, co tvrdí, že to nemají, tak lžou, protože většina lidí to má. Ochraňujeme více jak 70% internetu a to je tak nějak důvod, proč jsme si vybrali medvědy, protože máme hodně podobného, že taky se snažíme chránit a zabezpečovat všechny okolo.
1: Co toto partnerství se Zoo Brno znamená pro vaši společnost do budoucna?
2: My určitě chceme se Zoo spolupracovat dál, chceme být vidět. Je to zase komunitní věc. Jsme tady, chceme být vidět, chceme spolupracovat a určitě najdeme nějaké další projekty, na kterých se budeme podílet.
1: Já jsem si všiml, že máte na sobě krásné trička, stejně tak jako mají na sobě zaměstnanci brněnské zoo krásné trika, tak vy máte taky vlastně logo vaší společnosti OpenSSL. O čem to je celé?
2: Zrovna toto triko je o naší konferenci, kterou máme v říjnu, takže určitě se podívejte. A my jako firma, právě jak jsem říkal, děláme kryptografickou knihovnu a pro většinu lidí je zvláštní, že my ji dáváme zdarma. A ta kryptografická knihovna je použitá v podstatě všude, ve všech prohlížečích, ve všech telefonech, v sušičkách na prádlo, v televizích. Takže opravdu, když říkám, že zabezpečujeme celý internet, tak to v podstatě tak odpovídá.
1: Proč by podle vás lidi měli přijít omrknout lední medvědy v brněnské zoo?
2: Za prvé, je to super zvíře. Není mnoho míst, kde ho na světě uvidí. A za třetí, asi tím, že jsme to podpořili, tak si myslím, že se to povedlo a ten jejich výběh je strašně pěkný. A určitě ty lidi si tady užijou perfektní, hlavně děti si užijou perfektní zábavu a je to výlet na celý den.
1: Říká Tomáš Vávra, support manažer společnosti, která je partnerem chovu ledních medvědů v brněnské zoo, tedy společnosti OpenSSL Corporation. Děkuju moc.
2: Díky.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Vítáme dneska medvědice v brněnské zoo a já teď vítám za naším mikrofonem osobu, která nesmí chybět při jakémkoliv našem živém vysílání z Mniší hory. A je to ředitelka brněnské zoo Radana Dungelová. Dobrý den, zdravím vás.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte? Jak zatím hodnotíte dnešní slavnostní událost?
2: Tak na hodnocení je určitě brzy, ale určitě je už teď čas na to říct, že to tady je úplně super, takže kdo tady ještě není, tak určitě přijďte. Myslím si, že dnešní den i v rámci počasí nabízí to ideální počasí pro návštěvu zoologické zahrady. Takže jo, je to tady úžasný, všechno běží, je tady spousta různých zajímavostí, no a samozřejmě otevřená cesta okolo dlouho zavřeného výběhu ledních medvědů.
1: Zhodli jsme se na tom, že vlastně to počasí je ideální a zhodli jsme se taky s kolegy na tom, že ta trička, která na sobě nosí zaměstnanci, včetně vás, brněnské zoo, jsou naprosto krásné. Úžasné.
2: No, to jsme rádi, děkujeme a můžete si je všichni taky u nás v suvenýrech koupit.
1: Ano, je tam vyobrazen lední medvěd, to je potřeba říct. A ještě nazadu máte podle mě nějaký nápis, pokud se nepletu. A já to řeknu posluchačům, zůstávám ledově klidný. To je heslo, kterým by se podle mě mohli řídit všichni posluchači Hit Rádia City Brno, protože někdy nám ten život přináší situace, kdy je v nás neklid.
2: Jo, je dobře zachovat klid, ale zase na druhou stranu, když se děje něco nesprávného nebo když se děje něco úžasného, tak proč na chvilku nestratit tu pózu a třeba
1: pustit
2: se nezačít bláznivě veselit, anebo zasáhnout, když se děje něco nepravého.
1: Jaký vy máte osobně vztah s ledním medvědem nebo k ledním medvědům?
2: Tak já bych neřekla, že to je vztah osobní, protože ta zvířata u nás nejsou domácí mazlíci, jsou to pořád divoké šelmy a musím také říct řádně velké a řádně nebezpečné. Ale to, co mě vlastně na ledních medvědech zajímá nejvíc, že jsou to taky zvířata docela zásadním způsobem ohrožená tím, jak ubývá jejich prostředí pro život v té jejich původní domovině. A vlastně i k tomu slouží zoologické zahrady, že vlastně drží takovou populaci, která umožní, abychom prostě ty lední medvědy na té naší planetě udrželi a aby je tady nadále mohli vidět i nejenom naše děti, ale vnoučata, pravnoučata. Myslím si, že by planeta byla horší místo bez ledních medvědů.
1: Vy tady máte se sebou, práskneme to, můžeme to říct posluchačům, i vnučku, jak se jmenuje?
2: Jmenuje se Nora.
1: Nora teďka ale utekla. Já jsem ji chtěl pozvat k mikrofonu. Má na sobě, na hlavě, na obličeji, na čele, má ledního medvěda. Noro, Nory, ahoj. Pojď pozdravit posluchače Hit Rádia City Brno.
3: Ahoj.
1: Nepozdraví. Ona se stydí. Malinko se stydí.
2: Řekneš ahoj, umíš, ne?
3: Ahoj. Ahoj.
1: Už byla pozdravit nové medvědice z Dánska?
3: Ne.
1: Nebyla?
2: A Nory, a neby si byla už pozdravit?
3: Bella.

0: Byla.
1: No, dokonce mi pomáhala přestříhávat pásku.
0: Dokonce? No vidíš to, takový slavnostní okamžik si znenechala ujít, tak to je velká čest, velká pocta. Čím to je, že právě v brněnské zoo je tolik medvědic? Protože to je opravdu ikonické zvíře.
1: Je a brněnská zoo má také dlouhou tradici chovu těhle šelem a i díky tomu, že máme tu dlouholetou zkušenost a úspěšné odchovy za sebou, tak vlastně jsme v koordinaci a podle pokynu koordinátora Evropského záchranného chovu pro lední medvědy vlastně vytvořili tu situaci, kdy máme nyní brněnské zoo výběhy pro lední medvědy 2, takže můžeme do budoucna chovat a držet odděleně samce a samice. Nabízí to vlastně ten klidný prostor trošku toho starého výběhu, kde ten úspěch byl možná i díky tomu prostředí, ale protože už nevyhovoval těm potřebám zvířat, tak jsme ho rozšířili prakticky na dvojnásobek a dneska tam mají medvědi nejenom bazén, vodu, ale také kus takového toho opravdu přirozeného terénu s někým došlapem, s trávou, s různými kmeny a navíc nám, protože jsme to tak připravili, to nabízí připravovat tam řadu různých podnětů, kterými budeme ty medvědy trošku překvapovat, trošku zabavovat, tak aby nebyl každý ten den v tom výběhu stejný a aby vlastně mohli rozvíjet celou tu škálu toho svého přirozeného chování. No a samozřejmě teď tady máme 5 medvědic. To je totiž strašně složitá věc. Vemte si, že Evropské asociaci zoologických zahrad je asi 400 zoologických zahrad. Z toho v 45 zahradách mají lední medvědy. Dohromady je to asi 120 zvířat, tak zhruba půl na půl samice, samci. A teď vy víte jako koordinátor, že musíte spojovat ta zvířata, která mají, nejsou geneticky příbuzná, tak aby ta populace, která se narodí, zase byla zdravá. A do toho se vám někde podaří, že ty mláďata se narodí, někde se to nepodaří, takže musíte zase ten pár obměnit a jsou to taková velká škatula, ta hejbejte se. Takže vždycky to nevíde jako úplně na první dobrou, proto nám taky přišly 2 medvědice, které jsou takzvaně už geneticky přereprezentované, to znamená v tom nejbližším období nebude doporučeno je rozmnožovat. Půjdou na konci roku vlastně do Zoo Berlín. Nám přišly mezi tím samice z Dánska, které to doporučení mají. A na podzim je doplní samci, kteří budou mít doporučení se právě s těmito medvědicemi spářit. A když nám bude přát štěstí a všechno půjde tak, jak by mělo, tak bychom se měli právě od těchto zvířat dočkat mláďat.
0: Hustý. Budeme se moc těšit, děláte to moc dobře, děkujeme i za naše posluchače, že se nejenom o lední medvědy tak hezky staráte. Jsou to takové škatula, hejbejte se. No. Tak budeme se těšit, co dál přinesou výběhy ledních medvědů, medvědic. Moc děkuju. Radana Dungelová, ředitelka brněnské zoo, byla naším dalším vzácným hostem. Děkuju.
1: Já taky děkuju a hlavně, že jste tady vždycky u všeho s námi, protože, jak víte, jsme jedna smečka.
2: Brno živě na Hit Radio City Brno. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků, velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskévinobraní.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Jedním z partnerů této krásné slavnostní události, tedy vítání nových medvědic v brněnské zoo, jsou také teplárny Brno. A mým dalším hostem je Peťa z tepláren. Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Pojď nám říct, co teplárny připravili pro návštěvníky v rámci dnešního dne.
2: Takže my jsme tady na stánku, lidé, účastníci můžou přijít, vyplnit nám dotazníček a na základě toho si vyberou něco z dárkových předmětů. Mm-hmm. Příští týden budeme slosování mít o dečku a můžou si tady zasoutěžit, můžou si tady zašlapat na kole a podívat se, vlastně sídlíme hnedka přímo u výběhu ledních medvědů.
1: Mm-hmm. Máte vůbec šanci, když jste tady pracovně, si projít zoo, nebo až to skončí, tak si projdete zoo, nebo?
2: To úplně ne, protože tady máme hodně dětiček, kteří rádi soutěží, takže máme tady docela plno.
1: Šlape se tady na kole, no. To je prostě něco neuvěřitelného. Vidím, že vlastně oni, když šlapou na kole, tak tím vlastně popohání
2: to autíčko. Vyvíjí vlastně tou svou energií, tím šlapáním popohání vlastně na té autodráze ty autíčka.
1: A vy nám, celému Brnu, vlastně dáváte energii. Máte představu, kolik se tak jako protopilo? Topili jsme hodně, málo letos?
2: Topili jsme hodně, čísla vám úplně neřeknu přesná, ale...
1: Ale bylo to dost.
2: Ano, prodlužovali jsme i sezónu topící, protože se nám ochladilo.
1: Byla zima, ochladilo se a říkal jsem si, tyjo, zatopím si vůbec ještě, takže šlo to ještě.
2: Šlo to, ale teda topná sezóna už nám skončila, myslím, že je koncem května, takže teďka netopíme už.
1: A kdy se začne zase topit?
2: Samozřejmě na podzim, hnedka jak budou první chladnější dny, takže...
1: To mám pocit vždycky, že v baráku mám hned zimu a ještě vlastně teplo neteče.
2: No... Je to takové, člověk musí si na to třeba i počkat. Ale tak.
1: A zahřít se jinak. Vytáhnu domácí a je to.
2: Přesně tak.
1: Nebo teplým svetrem, nebo jinýma aktivitama. Tak, Peti, nebudu tě dál trápit, přeju ti krásný den v brněnské zoo a věřím, že se zase brzy potkáme na nějaké hezké akci. Děkujeme teplárnám Brno, tedy jménem brněnské zoo za podporu dnešního
2: děkujeme
1: slavnostního
2: za pozvání,
1: dne.
2: Děkujeme za pozvání, mějte se hezký, krásný den.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Míříme do finále, ale jsem z toho takový smutný, protože je tady super nálada, lidi koukají, co se tady děje, no vítají se tady lední medvědice, naše živé vysílání jsme odstartovali pravým polednem, ve 14 hodin končíme, nebo respektive už se blížíme k tomu konci a kdo jiný by to měl v slavnosti zakončit, než Honza Bedřich, mluvčí brněnské ZOO. Honzo, já tě zdravím, vítej.
2: Krásné odpoledne tobě i všem posluchačům.
1: Pojďme to zhrnout, ten celý den. Slavnostní páska se vlastně stříhala, že jo? Už se otevřela nová expozice, nový výběh ledních medvědů. Pojďme v tom udělat trošku posluchačům jasno, protože teď tady vlastně jsou dva výběhy pro lední medvědy, přibyly nové dvě z Dánska, tak nám to vysvětlí.
2: Ono je to tak, že vůbec asi podle mě během celého toho vysílání nezaznělo, že my jsme taky oslovovali, že konečně jsme znovu otevřeli návštěvnickou cestu, protože ta cesta byla po téměř 3 roky zavřená. Ten výběh, ve kterém teda byla dlouho i samice Kora, která je teď tady kousek od nás v té expozici ledních medvědů spolu s Anou a Elzou, tak tam byla tak separátně oddělená, než se přemístila sem. A bylo to zavřeno z toho důvodu, že tam byl sesunutý svah, který vlastně znemožňoval průchod návštěvníků a jejich bezpečí. A vlastně 3 roky trvalo, než se ten svah zabezpečil, zasanoval. Takže my neslavíme jenom to, že jsme přivezli další dvě nové lední medvědice z Dánska, ale také to, že jsme konečně zasanovali ten svah a že ta cesta je konečně průchozí a návštěvníci se budou moci dostat konečně po celém okruhu návštěvnickém, který ZOO Brno nabízí.
1: A v té nové expozici ledních medvědů, kterou jste teďka otevřeli tady, jsou ty dvě nové lední medvědice.
2: Je to tak, jsou tam dvě dánky. Já jsem za nima se byl dokonce i podívat v tom Dánsku minulý týden, hezky, abych viděl, jak se tam o ně starají, co na ně funguje, co mají rády, jak s nimi třeba veterinárně trénují, aby my jsme věděli, na co jsou třeba zvyklé, co jim chutná a tak dále. A co se toho týče, tak ty medvědice jsou příslibem dalších odchovů, jak už asi říkali paní ředitelka, protože Anna s Elzou, byť jsou krásné medvědice, velké celebrity naší ZOO, tak budou muset naší ZOO opustit, protože naše ZOO není nafukovací a vzhledem k tomu, že koordinátor nedoporučuje jejich další rozmnožení, tak půjdou do Berlína dělat radost Němců, vrátí se do své domoviny. Takže, protože nám tady moc nerozumí, to ta čeština je poměrně složitý jazyk, takže se vrátí do toho svého rodného kraje. No a my tady budeme mít dvě dánské medvědice, snad i samici Koru a dva samce, kteří by měli přijít na podzim.
1: Dánky nám porozumí.
2: Dánky, je to s nima trošku složitější, dokonce jejich jména jsou v grónštině, nejsou to úplně dánské jména.
1: Připomeň posluchačům.
2: Oni se jmenují Anory a Nivy, to Anory v grónštině znamená vítr a Nivy znamená buď kráska, anebo taková typická rostlina, která roste v arktických polárních oblastech. Je to vlastně taková ta květina, ve které se válí i ty lední medvědi, když trošku migrují do těch teplejších míst z důvodu tání mořského ledu.
1: Mě ještě zajímá, ty dvě dánky, tedy zůstanou tam, kde jsou teďka po celou dobu, jakmile přijdou chlapi, medvědi, lední a Elza s Anou půjdou pryč z tohoto výběhu, tak jak to bude to rozmístění?
2: Ono všechno bude samozřejmě záležet na tom panu koordinátorovi, jak také rychle v Berlíně dokončí tu jejich expozici, protože oni tam ještě taky staví, taky tam rekonstruují. A je dost možné, že tady budeme mít nějaký čas 7 dospělých ledních medvědů, což je v Evropě už úplný unikát a úplná rarita. Místo na to je, takže momentálně by to bylo tak, že by medvědice nejspíš z největší pravděpodobností byly v tom teď zrekonstruovaném rozšířeném výběhu. A tady v té expozici bývalé Beringy, my teď tomu říkáme Boreas, by byly právě ti dva samci. V té situaci, kdyby tady bylo 7 medvědů. Pak, až když odejde Anna s Elzou, tak se pak bude řešit, jestli Kora se spřátelí vůbec s těmi dánkami, protože přece jenom ona se narodila v Rusku, Dánsko, říkáme si severské země, možná to půjde. Pokud ne, tak samozřejmě se to pak bude řešit operativně v rámci toho daného programu, toho koordinovaného tím koordinátorem v rámci toho evropského záchovného programu, jak už o něm zmiňovala, nebo mluvila už i paní ředitelka.
1: Člověk si ani nedokáže představit, co za tím vším vlastně stojí.
2: Já bych chtěl jako jenom dodat to, že vlastně ono to nefunguje. Lidé si totiž jako myslí, že zoologická zahrada si řekne tak a budeme chovat ledního medvěda. Ono to tak úplně není, protože právě Evropská asociace ZOO akvárií, pod kterou spadá i brněnská ZOO, tak má těch evropských záchovných programů zhruba 500 a je to právě o tom, že ten koordinátor rozhoduje o tom, kam ta zvířata umístí a když on si řekne, že tak brněnská ZOO tam má jednu ženskou, pošle ji prostě někam třeba do Berlína nebo do Nizozemska, tak my s tím nic moc nenaděláme a musíme plnit tu roli té záchranné instituce a poslouchat pana koordinátora.
1: Vítat lední medvědice nemusíme jenom dneska, můžeme do ZOO vyrazit kdykoliv jindy i v týdnu. Co dalšího nabídne v nejbližších dnech, týdnech, potažmo měsících brněnská ZOO?
2: No tak my mimo jiné spouštíme od pondělí nová komentovaná krmení a setkání. Jsou rozšířená, jsou každý den u vybraných členů naší smečky. Určitě nalákám také na den adoptivních rodičů, který máme na konci srpna, ten poslední srpen, tuším, že to vychází 31. A pak v září nalákám, je to sice daleko, ale ono to letí, prázdniny uletí jako voda. A 11. až 13. září budeme tady mít festival smečky jako takové poděkování všem našim partnerům, všem našim návštěvníkům a bude to koncipováno, takže to bude třídenní festival a každý den se bude věnovat nějaké skupině zvířat. Takže jeden den bude den smečky, další bude den stáda a další den hejna. Myslím, že se máme na co těšit.
1: Před váma hlavně hlavní sezona, že jo, léto, spoustu návštěvníků. Takové ty běžné krmení, to bude probíhat pravidelně pořád.
2: To jsou ta komentovaná krmení a setkání, která jsou prostě každý den poměrně rozsáhlá, většinou u minimálně 4 druhů zvířat. A pak samozřejmě se modifikují na základě různých akcí, které pak vlastně v průběhu toho roku máme. Přes prázdniny moc akcí není, protože zkrátka tady se ta turistika nebo ty návštěvníci opravdu rojí ve velkém počtu a my jsme za to samozřejmě rádi. My spíš chceme návštěvníky nalákat v těch měsících, kdy už jsou třeba ty pracovní dny a ty víkendy jsou takové spíše odpočinkové, takže ty akce směřujeme na takováto období.
1: Pozvánka přímo z úst mluvčího brněnské zoo Honzy Bedřicha. Moc díky za pozvání. Děkujeme, že jsme u této slavnostní chvíle, tedy vítání medvědic, mohli vůbec být. Děkujeme, vážíme si toho.
2: My jsme za to také moc rádi, vážíme se toho a těšíme se na příště.
1: A já se s váma loučím. Brno
0: živě, na Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.
10: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu City Brno.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Rádio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Na Hitradio City Brno doznívá Adele, Skyfall, něco málo Jamese Blonda nebo Bonda, nechám to na vás, 2 minuty před 14. hodinou. No a my samozřejmě fičákujeme opět na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a pokud byste chtěli i vy poznatky nebo hodit poznatky ze své trasy, tak klidně nám pošlete hlasovku nebo zprávu přes WhatsAppové číslo 720 890 848 a v příštím týdnu pro vás budeme mít opět, a dejte co? No a kromě aktuálních informací také plnou nádrž benzínu anebo nafty, záleží na co jedete. Buďte opatrní v Brně v Zámecké ulici, tady křižovatka se Šromovou bourala 2 osobní auta, máme tam omezení provozu zhruba až do 15:30, takže ještě teda pěkných pár desítek minut. Na D52 na 22. kilometru ve směru na Brno, tady máme odstavené nákladní auto a když se podívám ještě ve směru do Brna od Pohořelic, u Modřic stojí na vozovce odstavený kamion a blokuje nám jeden jízdní pruh. Jakékoliv dopravní info, volejte na 720 890 848, hlasovka v případě zpráva a v příštím týdnu opět soutěž o plnou nádrž gratis.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS dnes ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde se budou nacházet základní informace o zvířeti. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
4: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
0: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. 2 řidiči zemřeli dnes brzy ráno při nehodě a požáru 2 kamionů na 11. kilometru dálnice D2 před Brnem. Havárie se stala v místě zúžení. Dálnice byla uzavřená v obou směrech, tedy na Brno i na Břeclav. Dopravu policisté museli odklánět, informovali o tom mluvčí policistů i hasičů. Čeští florbalisté porazili v přípravném utkání v Erikile domácí Finsko 5-4. Proti úřadujícím mistrům světa vybojoval český tým v 61. vzájemném utkání teprve 7. výhru a 4. v základní hrací době. Naposledy Češi zvítězili nad Finy předloni v září na Euroflorbal Tour ve Winterhuru.
5: Aktuálně v Brně měříme 22 stupňů Celsia a vypadá to podle mé aplikace, že dneska by už snad možná déšť mohl dorazit až kolem 20, ale to už jenom opravdu malilinkatá přeháňka. Tak uvidíme. Noční teploty nám padnou na 18, nad ránem by se mohly dostat jenom na 12 a zítra přes den se nám moc daleko a vysoko nedostanou 20 stupňů Celsia při neděli. Tak se na to nachystejte.
1: Hit Radio City Brno.
5: Na Hit Radio City Brno jsme zpátky, samozřejmě v rámci živého vysílání. Dneska budeme ještě jednou přepojovat, ale o tom potom.
0: Dvě minuty po 14. Zdraví Igor Doložal, přeju krásné víkendování, ať už jste doma v práci, nedej bože, tak ať vám to s Hit Rádiem pěkně odsejpá. Hey.

Jeden slavný hit slavných Alphaville a David Guetta v novém provedení, samozřejmě Forever Young. A myslím, že je úplně jedno, kolik nám je, záleží na tom, na co se cítíme, pravda? A pokud jste včera při pátečku takhle jako trošku navštívili třeba místní lokál nějaký, jo, dobrý, oblíbený, tak dneska se můžete cítit třeba i na 200. Ale pokud byste dneska vyrazili do ulic Brna, tak možná tam narazíte na postavy, které jsou ještě starší než vy, protože dny dopravní nostalgie právě dneska a zítra můžete užívat tady u nás v Brně. Čeká vás tradiční akce, která nabídne přehlídku historických tramvajů, trolejbusů, šalin a po našem, pravda, automobilů, které připomenou více než 100 letou historii městské dopravy. Takže pokud byste dneska vyrazili do ulic Brna, tak zaručeně můžete právě se ocitnout trošku možná v jiném století a nebude se vám to vůbec zdát. Program dneska samozřejmě vrcholí a pokračuje až do odpoledních hodin, no a zítra můžete samozřejmě vyrazit znovu a rozhodně, pokud máte třeba i ratolesti, udělejte fotku s tou krásnou historickou šalinou, nebudete litovat.

0: Klidně i posílat fotky, jak si užíváte víkendování na náš WhatsApp 728 890 848. Tak někdo musí být v okně, někdo si užívá teď už sluníčka, v případě pohodičky, klidně napište, co děláte. A pokud byste chtěli třeba někoho i přes naše frekvence pozdravit, tak není nic jednoduššího, než klidně i nechat vzkaz přes WhatsApp Hitradia City Brno 728 890 848. Tak jsem zvědavý, jaké postřehy, případě jaké aktuální informace od vás přijdou směrem k nám. Klidně pošlete fotku, jak se třeba vyvalujete u kafíčka někde na zahradě. Budu hrozně moc rád a já vám za to i za odměnu zahraju.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Na Hitrádiu Sit Brno ve sobotním odpoledni, ano, chtěl jsem říct pátečním, ale v sobotním odpoledni, letí nám to. Nám dozněli Support Lesbians, za chviličku si dáme Agnes, nebude chybět ani Miles Smith a Nico Santos. No ale ještě předtím bych vás rád pozval na akci, která se rozhodně od 6. do 12. července a potom 3. a 9. srpna bude opravdu výjímat snad na každém kultu nejenom internetu, ale samozřejmě i našeho krásného Brníčka. Protože Festival Planet je opět v dohlednu a letos brněnská hvězdárna pro nás připravila 12-metrový průměr, který má název Gigalon a je to model Jupitera, který je obrovský a velký jako Brno samotné. No, větší už po technické stránce být ani nemohla. Samozřejmě tato krásná koule, která se už brzo objeví přímo u brněnské hvězdárny. A my jsme se pana ředitele Jiřího Duška zeptali nedávno s kolegyní Peťou Tomanovou, jak se i letos těší na Festival Planet.
1: No, já z toho mám vždycky žaludeční vředy, takže se vůbec netěším. Pro mě to je nejhorší akce roku a to teda zcela vážně, jo, protože zatímco lidé si to užívají a pikniknují tam a popijí tam prosecco a jí nějaký zákusky a takhle, tak jako já celý den jsem vyklepaný toho, aby to dobře dopadlo, protože samozřejmě může se stát 1001 věc. A taky se občas stávají nějaký problémy, naštěstí nikdy to nebylo nic fatálního a jiní si toho většinou ti návštěvníci nevšimli. Takže já mám z toho vždycky nervy a ke konci říkám, ať už ten festival skončí a já mám klid, jako jo.
0: Jo, panečku, tak to je od srdíčka. No a každopádně věřím, že nejenom já, ale i hromada z vás přijde i letos omrknout Gigalon, je to nádherná koule, je to model planety Jupiter a myslím si, že opět bude nádherná podívaná přímo u brněnské hvězdárny, ještě jednou od 6. do 12. července a pak od 3. do 9. srpna.

0: Tolik slibovaný Niko Santos v odpoledním vysílání Hitrádia City Brno s datem 13. června. Chtěl jsem říct července, panečku, to už by bylo trošku někde bokem. No ale, jak se tak dívám do kalendáře, tak dneska bychom mohli pozdravit všech 1637 tondů, Antonínů, Toníčků, protože právě tolik je vás přímo tady u nás v Brně a dneska slaví svátek právě Antonín. Mimochodem v celém Jihomoravském kraji žije Antonínů přes 7200 kousků, takže já myslím, že dneska klidně můžete nějakou garden party zkustit, oslavit svůj svátek. Je to přece jenom 27. nejčastější mužské jméno v České republice. Takže ať už jste Tonda, Antonín, anebo ten, který ten veze kmín, tak se to říkalo, když jsi ve školce, tak přeju vám za celé Hitrádio City Brno jen to nejlepší. A za chviličku pro vás budu mít třeba tuto pecku. Daddy Yankee se trošku skřížil se Snowem a možná si někteří z vás z 90. let pamatujete Informe, ale tohle to je trošku novější provedení. Už za chvilku.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Také o víkendu jezdíte s Hitrádiem City Brno a Hitrádio City Brno je nejlepší kámoš za vaše volanty. Máme tady nejrychlejší dopravní servis Brna a okolí. No a pokud byste měli jakékoliv informace ze své trasy, klidně nám pošlete hlasovku na 720 890 848 a bacha, příští týden opět rozdáváme plnou nádrž benzínu. Vždycky po 17. hodině. Tak ale jdeme mrknout, jak to aktuálně jezdí. Vypadá to, že u obce Ochoz u Brna, okres Brno venkov, na dopravní nehoda, zdržení tady hrozí zhruba ještě 20 minut. Pokud byste projížděli přes Zámeckou ulici, křižovatka se Šromovou bourala dvě osobní auta tady v Brně. No a D2 na 11. kilometru ve směru na Brno, máme tam nehodu. I když možná dopravní nehoda už byla odstraněna. Na Valensku v Bořitově na náměstí u Václava je v důsledku konání kulturní akce komunikace neprůjezdná, tak bacha na to, pokud tam mají hody, tak vám můžou padat do cesty, tak opatrně. Přeju šťastnou cestu, ještě jednou 720 890 848 a se můžete posílat své hlasovky z vašich cest a my příští týden budeme opět nadělovat plné nádrže benzínu a nebo nafty.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
5: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejdříve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to novinky.cz. Lidé si dnes v Lidicích připomněli 84. výročí vyhlazení obce. Tradičního kladení květinových darů na hrob lidických mužů se zúčastnilo i několik přeživších z Lidic, kteří byli tehdy dětmi. Přijeli i desítky představitelů institucí, organizací a spolků. Zúčastnili se také přední politici. Spojené státy by měly ještě během víkendu uzavřít mírovou dohodu s Íránem. Smlouva by měla ukončit několikaměsíční konflikt na Blízkém východě, informoval o tom pákistánský premiér. Možné podepsání dohody během víkendu už dříve avizoval i americký prezident Donald Trump.
3: Fotbalový servis.
5: Čeští fotbalisté se po porážce 1-2 s Koreou v Guadalajaře v úvodním utkání na mistrovství světa letecky přesunuli z Mexika zpět do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Národní tým se v Texasu už začal chystat na druhý zápas proti Jihoafrické republice a po návratu do USA si v podvečer v komplexu v Mansfieldu zatrénoval. Český celek odehrál zápas s Koreou v nadmořské výšce skoro 1600 metrů nad mořem. Tým vzhledem k tomu, že postoupil na šampionát až na konci března na play-off, dostal od FIFA přidělenou základnu prakticky v nížině v Dallasu a nemohl tak absolvovat delší aklimatizaci na vysokohorské prostředí.
6: Čím víc hodin, tím víc stupňů. Jak se tak dívám na aktuální předpověď, tak v Brně měříme 23 stupňů Celsia. Maximálka ještě o jeden stupínek výš. Je tam velmi příjemně, už naštěstí neprší a dneska by snad už ani pršet nemělo, i když kolem 18. až 20. hodiny by nějaká přeháňka mohla dorazit. Noční teploty padnou na 13 stupňů a zítra přes den to na nejvýš teploměr vytáhne na 20. Takže no, žádná sláva. Každopádně s Hit Radiem City Brno bude v pohodě i tak.
3: Hit Radio City Brno.
6: Máme rovné 3 minuty po 15. Přeju vám krásné sobotní odpoledne, s vámi Igor Doložal a za chviličku. Za chviličku vám prozradím, jak už v příštím týdnu můžete opět vyhrávat lupeny na MotoGP do Brna.

0: Tolik Enrique Iglesias u Mela Radio. A přejeme krásné sobotní odpoledne v rytmu Hit Radio City Brno. No a schválně, co pak děláte takhle v sobotu odpoledne? Veget, ležing, gaučing, pohodička, tak to má být. A do toho také parádní muzika od Hit Radia. Navíc, pokud byste teď vzali do ruky svůj mobil, nacvakali si tam WhatsApp a zadali tam číslo 720 890 848, tak je celkem možné, že i díky tomu, že svůj WhatsApp budete mít, respektive náš WhatsApp budete mít na tom svém, tak už v příštím týdnu můžete opět bojovat třeba lupeny na Grand Prix, na MotoGP. Příští týden mezi 19. a 21. červnem můžete vyrazit úplně gratis. Opět budeme rozdávat v odpolední show dva volné lupeny. Vstupenky jsou skoro za 6 litrů, takže opět vymyslíme nějaký úkol, který pravda musíte splnit, ale bude to velmi jednoduché, jak žebřík, jak se říká, no, 720 890 848. A včera jsem dal posluchačům úkol, aby nám napsali, s kým a proč by na MotoGP letos vyrazili.
1: Tady, tady Libor, zdravím, Radio City Brno. Proč na velkou cenu? Protože tam musí jít každý Brňák, s kým, samozřejmě jedině se svou manželkou Klárkou. A doufám, že to vyjde. Zdravím tam všechny a mějte se. Zarec.
0: Tak to byl typický Brňák, jak poleno Libor. Moc pozdravujeme. A včerejší vítěz. Každopádně opět v pondělí můžete ladit odpolední show Hit Radio City Brno, protože dva lupeny na MotoGP na příští víkend budou opět k mání. Tak držím všechno, co můžu. A hlavně náš WhatsApp 720 890 848. Teď už poetika.
2: I když nemám křídla, tak se bolítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Jeden z obrovitánských hitů první půle devadesátek. Labůš a Be My Lover. Za chviličku dorazí Nickelback, no ale také pozvánky na akce, které můžete třeba dnes odpoledne ještě stihnout, anebo samozřejmě také zítra, protože víkend je tady a pokud nemáte, jak se říká, do čeho píchnout, rozhodně moc rád a nějaký ten plán vymyslím. Už za chviličku také Benson Boone a další parádní muzika. Mějte hezké sobotní odpoledne.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pivotéka Better než Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Better než Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Better než Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservice. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
4: Klaxon!
5: Traubí!
6: Kam utíkáš?
7: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
6: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
7: A rolety mají taky?
6: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové

0: pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio City Brno, toto byl Robin Schulz a za chviličku se do nás opřou pánové s Imagine Dragons, no ale ještě předtím vás pozveme na místa, kde se ještě dneska dá zabavit a pokud by třeba vaše ratolesti nechtěli nikam do přírody, tak i pro vás máme pár tipů, jak se do 18. hodiny tak nějak možná přepnout do jiného módu. Tak dopravní nostalgie a zábava pod hradbami, která se letos koná dnes a zítra tady u nás v Brně, v brněnských ulicích samozřejmě je v plném proudu. A pokud vyrazíte do Brna, do centra, nejenom do centra, tak rozhodně narazíte na historické vozy městské hromadné dopravy, historická vozidla ze sbírek Technického muzea v Brně a některými vozy MHD se můžete dokonce svést na speciálních trasách. No ale pokud byste rádi trošku zapojili mozkovny, nejenom vy, ale hlavně vaše ratolesti, tak zveme na vynálezy snů. Děti sní o věcech, které neexistují a tady je uvidíte naživo. Objevte originální nápady z projekce My Machine a užijte si den plný tvoření. Dneska do 18. hodiny můžete vyrazit do brněnské vidy a myslím, že třeba větrák, který vás sleduje, čepice, která mění barvu podle nálady, nebo barman, který vám namíchá drink na míru. I to je dneska do 18. hodiny k vidění v brněnské vidě, takže klidně se zbalte, máte na to ještě kolik? No ještě dost. No ale pokud rádi přírodu, tak o tomto víkendu pro vás máme pozvánku na víkend otevřených zahrad a já bych doporučil vyrazit do Středomořské zahrady. Je to v Hruškách na Břeclavsku, otevřeno mají dneska do 18. a zítra mezi 9. a 18. A pokud máte rádi Středomoří, tak se tam rozhodně vypravte, je to nádhera.

0: Pokud si říkáte, že vám tahle ta skladba byla něčím povědomá, tak je to jedna z titulních melodií, respektive titulní melodie slavné Pobřežní hlídky. A asi každý, pánové, teda z vás, určitě stejně jako já, si pamatujete na Pamelu, když jste ji poprvé viděli, že málem mi praskla normálně obrazovka. Jaké měla velké plavky, no, tak jako pěkné kousky to byly. Každopádně, jak se tak dívám, tak Pobřežní hlídka měla premiéru už na podzim roku 1989, ale i hned po odvysílání první řady byl seriál pro malý zájem diváků zrušen. A to díky tomu, že hlavní hvězda David Hasselhoff se s tím nesmířil, tak překecal producenty, aby v roce 1991 vrátili Pobřežní hlídku zpátky na televizní obrazovky, a myslím, že udělal velmi dobře. Guinnessova kniha rekordů říká, že seriál se vysílal celkem ve 144 zemích a každý týden ho sledovalo zhruba miliarda nadšených a natěšených diváků. By mě zajímalo, kolik z toho bylo chlapů a kolik dam. Každopádně seriál to byl krásný a pokud byste třeba dneska večer neměli co na práci, klidně si nějaký oblíbený Seroš puste. Já vám za chviličku na Hit Radio City Brno pustím R.E.M., Taylor Swift dorazí, anebo Jay-Z a Alicia Keys.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký že svíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Hit Radio City Brno.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: 15.58, to je aktuální pohled na kukačky, přejeme krásné sobotní odpoledne, samozřejmě pro vás máme další aktuální servis z dopravy, na Hitradio City Brno přeje šťastné cestování, no a pokud byste měli jakékoliv informace z vaší trasy, klidně nám pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848, protože i příští týden můžete vyhrávat plné nádrže benzínu anebo nafty. Jak se tak mrkám, tak ulice Komenského v obci Blučina, okres Brno-venkov, tady máme nahlášenu srážku osobního auta s nákladním. A buďte opatrní také na silnici 50 u obce Podolí, okres Brno-venkov, tam je porouchané vozidlo a pokud jedete přes Ochoz u Brna, tak tady je nahlášena také srážka motocyklu a osobního auta. Přejeme pokud možno klidné a šťastné cestování, kdybyste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně si to nechejte pro sebe, ale pokud byste chtěli pomoci i ostatním, tak pošlete hlasovku na 720 890 848 a my to moc rádi předáme dál.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Na Hit Radio City Brno jsme přeskočili přes 16. hodinu a náš živák, chcete-li živé vysílání, už za chviličku pokračuje. Dneska máme takové mistrovství Jihomoravského kraje v živém vysílání, protože jedno nám skončilo před hoďkou, teda před dvěma, a za chviličku se vám přihlásí z našeho mobilního studia Peťa Tomanová, která pro vás bude mít věci. Tak buďte napřímo, Igor Doležal stále s vámi a teď už Jerry Halliwell.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Zdravím naše posluchače, zdraví vás Peťa Tomanová přímo z Veletrhu, kde je Bus & Truck Show. A tady mají jako hlavní slavníka všechno, co pořádné jako práci asi v terénu patří. Ale my se teďka nacházíme v takovém místě, kde má hlavní slovo firma Thermoservice. A tady se mnou i sedí Kateřina Soukupová právě z této firmy. Kdybyste měla našim posluchačům přiblížit, jak to tady vypadá, proč by měli utíkat honem sem za náma taky?
2: Dobrý den, vážení posluchači, děkuju za slovo. Dneska je velmi krásný den, mnoho atrakcí, třeba zrovna teďka je tady světoznámý kaskadér Adam Pešel, zrovna tady ukazuje své kaskadérské kousky. Je tady plno stavební techniky, nákladňáků, ve vnitřním pavilonu P se nachází například světové značky kamionů DAF, Renaulty. Je tam také i pro rodiny, obytné přívěsy, obytná auta. Je to neskutečná podívaná, že na jednom místě v podstatě máte neuvěřitelné množství jak stavební techniky, nákladňáků, tak těch obytných aut.
1: Ale tady u vás to žije úplně nejvíc a je to díky hudbě, kterou tady máte. Tak kdyby se náhodou někdo chtěl připojit, jaké koncerty nás čekají?
2: Určitě, no tak nejvíc se můžete těšit asi a takový nejvíc známější jsou Morčata na útěku. I když to zní jak nějaká dětská skupina, tak Morčata na útěku mají svoji specifické písně a slova. Takže na ty bych vás ráda pozvala, určitě přijdíte.
1: A ten program trvá někdy do 10 do večera nebo do 12?

0: Myslím si, že do takových pozdějších hodin to určitě bude. Mm-hmm. Ale čím dřív přijdete, tím líp si to tady užijete. Mimo jiné je tady skvělá atmosféra lidí a i hamburgerový festival.
1: Ano, ano. Přesně tak, je tady Burger Street Festival. A co se týče toho hudebního, tak já jsem slyšela Citrony. To bylo hlas jak zvon. Tuším teda, že to byly Citroni.
0: Byly to Citroni a ještě nás čeká Daniel Krop, to je v podstatě...
1: Arakain.
0: Ano, ano, to je Arakain. Takže takový typ hudby tady dneska pojede celý odpoledne a celou noc.
1: A kdybyste jenom měla, když jste za firmu Thermoservice, tak nějak v krátkosti, čím se zabýváte a co vlastně vy firmy děláte vy, aby jsme vás blíže poznali?
0: Určitě, no tak já, Kateřina, já jsem jednatelka firmy Thermoservice Transport a my jsme rodinná firma. Já jsem vlastně třetí generace v naší firmě, kdy Thermoservice založil můj dědeček s tatínkem. Věnovali se, proč se jmenujeme Thermoservice, to je častá otázka, je to, že vlastně dělali kotle. A když se dělají kotle, dávají se do prostoru, tak vzniká hodně sutě. No a té sutě bylo víc a víc, takže se nakoupili kontejnerová auta. Dneska po 35 letech, to je i než dneska slavíme 35 let na výstavišti, tak děláme zemní práce. Vlastně tady na výstavišti jsme kopali halu novou brněnskou. Ale. To jsme kopali, takže máme bagry, převážíme stavební sutě, odpady, dovážíme štěrky a hlavně se snažíme recyklovat. Dneska ze stavebních odpadů děláme materiál.
1: A já mám ještě poslední otázečku, to si myslím, že nás bude zajímat, jak se to zvládne, když je to rodinná firma, jestli jako jsou tam nějaké hádky, nebo že viděla jsem tatínka, viděla jsem sestru, tak jak to je v rodinné firmě, jak to probíhá?
0: Zdá se to těžší, asi než to vypadá, ale dneska už funguje neuvěřitelné množství jako různých seminářů, coachingů a záleží, co je vaším cílem, jestli máte na to a chcete tu firmu vést na další generace, anebo jestli ho třeba prodat. Záleží na jednotlivcích.
1: Tak my přejeme, ať se vám daří. A dnešní den si myslím, že se vydařil nádherně, ještě si ho společně užijeme. Takže pokud tady nejste naši posluchači, tak spěchejte na výstaviště, jsme tady u Pavilonu P. Moc děkuji a hezký den.
0: Já moc děkuji a těším se na všechny. Naschledanou.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Z Bus & Truck Show se teď na chvilku přesuneme od obřích motorů k dopravnímu prostředku, který jako motor nemá vůbec. A je to koloběžka, jo? Protože naším hostem je Markéta Štefanová a Dominika Vršanová. A oni se teda, holky, chystají na to, že zdoláte Tour de France. Je to tak?
2: Ano, je to tak.
1: A můžete mě říct, jak je možný, že jako na koloběžce takhle. Já jim nezávidím, ani když jedou na kole, ani bych vlastně, i kdybych jela autem, tak tím to nezávidím, ale jako na koloběžce je aspoň elektro.
2: Ne.
1: Aha, dobře, děkuji. Tak a jak jste si vůbec rozhodli, že na koloběžce půjdete Tour de France?
2: Tak protože vlastně už všechny tři Grand Tour odjeli kluci na koloběžkách. A my jsme si řekli, proč by to nemohli zkusit i holky, a začali jsme prostě Tour de France, to je taková nejprofláklejší. Proč ne?
1: A kde trénujete, třeba tady někde jako v Česku, že byste nám řekli, nebo nějaký kopec, třeba že vždycky si vyjedete na Špilas, třeba tady v Brně, a potom zase zpátky dolů?
3: My máme tréninky tak nějak všude po České republice. Naposledy jsme byli v Bílých Karpatech, vlastně na nějakým takovým delším tréninku, a tam jsme jeli třeba Javořinu. Takže třeba naplánujeme tréninky 120 km a 3500 metrů převýšení a snažíme se to nasimulovat, wow, tak, aby jsme vlastně udělali nějakou takovou tu trasu, jako je třeba na Tour de France výškově a kilometrově.
1: No ale vás čeká kolik, jako, kolik je to kilometrů? Celkově Tour de France?
3: Celkově to je nějakých necelých 1200 kilometrů.
1: Já to tady mám napsaný, ale mě to normálně nešlo přes pusu, že to snad ani není možný. Jak to dáváte třeba s fyzičkou, jak se připravujete? Jak je to moc o hlavě a o fyzické zdatnosti?
2: Samozřejmě je to asi nejvíc o té hlavě. Určitě i ta fyzička, ale ta hlava dělá strašně moc, že člověk v podstatě potřebuje jet a moc nad tím nepřemýšlet. Mít to fakt srovnané, a jinak v podstatě dá se říct, že ty tréninky jsou vlastně všechny ty závody za ta léta, co my už jsme najezdili. My totiž jezdíme dlouhé závody, což je většinou minimálně 100 kilometrů, nebo jaký standard 100 kilometrů, a nastoupáno třeba 1500 výškových, a já to osobně beru tak, že to je vlastně ta příprava, to, že už jezdíme tolik let a to tělo si na to postupně zvyklo, ta hlava si zvykla. Bez toho by to určitě nešlo a nešlo by to ani natrénovat, třeba že si řeknu za půl roku natrénu na Tour de France, to jako určitě
1: to
2: ne.
1: To jsou jako dlouhé roky.
2: Ano, přesně tak.
1: A nemáte třeba jednu nohu jako víc osvalenou, když jako jedete na té koloběžce? Funguje to tak, já vůbec to nedokážu představit.
3: Samozřejmě musíme střídat nohy rovnoměrně.
1: To by bylo, a už se vám to třeba stalo? Tohle? Ne, nestalo.
2: Určitě.
1: Takže střídat, to je jakože vaše doporučení. A kdyby někdo chtěl začít jezdit na koloběžce, ať už je to Tour de France nebo někde tady po městě, tak nějaké vaše doporučení na začátek?
2: Určitě začít s pořádnou koloběžkou, protože takové ty levnější koloběžky nejsou tak dobře postavené a člověk se na tom víc nadře a může ho to akorát odradit. A je dobré samozřejmě střídat nohy, držet rovná záda, opravdu poslouchat to tělo, aby člověk si to užil, tu jízdu. Mně se na té koloběžce líbí, že je to taková svoboda, takže prostě je to hlavně o tom zkusit to a zkusit to na tom dobrém stroji, a když to máte i v dobré partě lidí, tak je to značka ideál.
1: Je, moc děkujeme. To byla Markéta Štefanová a Dominika Vršanová. Holky, které pojedou na koloběžce Tour de France, co k tomu dodat? Hodně štěstí, holky.
2: Děkujeme.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Hit Radio.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Nacházíme se stále na Bus & Truck Show, kde jsou všude kolem nás jako pořádné, že jo, stroje, kamiony, technika a síla. Ale počkejte, naši milí posluchači, já mám vedle sebe vlastně nejsilnějšího muže Evropy. Je to tak, ne? Je to Ondřej Pojtl, ano, krásný den.
2: Zdravím vás.
1: Jako vážně jste nejsilnější muž Evropy, jo?
2: Ano, aktuálně
1: není to
2: jsem...
1: jako nějaká chybka?
2: Ne. Aktuálně jsem nejsilnější muž Evropy a pátý nejsilnější muž na světě.
1: Pátý nejsilnější, to jsem slyšela, že jste byl v USA, to se to...
2: Ano.
1: Jo, tam byla ta soutěž?
2: Ano, bylo to v Myrtle Beach.
1: A tam to bylo taky úplně o kousíšek. Mohl jste být úplně nejsilnější na světě.
2: No, to ještě je čas, ale věřím, že jednoho dne to přijde.
1: A jak se tak jako člověk stane nejsilnějším? Kdybych já si řekla, že bych třeba za 2 roky chtěla utáhnout kamion, půjde to?
2: No, nechci být pesimistický, jako nikdy se nemají dávat limity na to, co člověk má zvládnout.
1: Ano.
2: Řekněme, že ano.
1: No.
2: A byste se mohla stát tím nejsilnějším mužem, víte co, v dnešní době.
1: To je... Dneska můžu být klidně nejsilnější muž, je to pravda.
2: Ano.
1: No a jak jste se k tomu dostal vy?
2: No, z ničeho nic, v 16 letech jsem poprvé přišel do posilovny a po nějaké době jsem zjistil, že jsem i v tak raném věku silnější než normální dospělí chlapi a... Jednoho dne jsem si to vyzkoušel, na prvních závodech jsem skončil předposlední a řekl jsem, že to je něco, co chci dělat.
1: Takže to je jako, že je tam ten základ, ta genetika.
2: Určitě.
1: A potom samozřejmě už jako to, ten přídevek, to posilování, musíte jakože hodně posilovat,
2: jo,
1: že?
2: Hodně posilovat, hodně jíst, hodně spát a hlavně držet tu disciplínu.
1: Ale já jsem někdy četla, že vy dokonce máte jako nějak hodně kilo, nějak, nevím, jestli to někde bylo napsané 160 kilo.
2: Ano, aktuálně mám nějak 160, 165 kilo.
1: To není možný.
2: Tak
1: to.
2: Sval váží míň než tuk.
1: To je pravda, já jsem zapomněla, já bláhova. A co teda, jaké byly disciplíny třeba na tom, když jste nejsilnější muž Evropy, tak co v tom Lícu, bylo to v Lícu?
2: Ano, v Lícu to bylo.
1: Tak co tam bylo za disciplín?
2: Například jedna byla zdvih činky k pasu, která vážila 350 kilo.
1: Mm-hmm.
2: To na počet opakování, to jsem zvládl 8x. Další byla například zdvih klády nad hlavu. A ta vážila 150 kilo a to jsem do minuty zvládl 9x.
1: A vy si to vždycky tohle přesně trénujete už dopředu? Nebo už
2: přesně, dopředu ono víte? Jako člověk musí být připravený na cokoliv. O to je vlastně ten sport, je tak krásný, že tam není prostor na to udělat chybu nebo nějakou slabinu, ale člověk vždycky ví dopředu nějakých 8-12 týdnů od závodu, co ho bude čekat,
1: jo,
2: aby se přesně na to
1: jaká
2: připravil.
1: Jaká klada to bude, jo?
2: Přesně, jak široká bude, jak dlouhá bude. Všechno důležité, co je potřeba vědět v životě.
1: Jo, a co vás teďka čeká zajímavého? Nějaká jako další
2: meta? Teď mě čeká 4. července závody také v Anglii, v Londýně, v Royal Albert Hall, což je taková známá hala,
1: jo,
2: kde
1: znám.
2: Vystoupaly různé hvězdy a tak tam mě čekají strongmanské závody.
1: Jaké?
2: Strongmanské
1: závody.
2: Ano.
1: Jo, a to už taky víte, co tam budete? Zakládu nebo třeba
2: vím,
1: tahat něco?
2: Tam budeme, tam je taková jedna zajímavá disciplína, tomu se říká Konanovo kolo, a to je, že musíme vlastně zvednout závaží před sebou a točit se s ním dokola na takové konstrukci. A to závaží váží okolo 350 kilo.
1: No počkejte, ale posluchači, vy můžete ho toho nejsilnějšího muže Evropy vidět přímo tady na výstavišti u pavilonu P, protože 17.40 tady Ondřej potáhne, co potáhnete?
2: Tahač s návěsem.
1: Tahač s návěsem?
2: Ano.
1: Prostě nějaký auto to je?
2: Přesně, je to velký auto, co bude celkově vážit okolo 15 tun.
1: 15 tun? A tohle jako rozhýbete, jo?
2: Doufám.
1: Jo, a to se musíte nějak, máte nějaký
2: poprvý rituál předtím? Ano, já budu mít jako na sobě popruhy, no. Já budu mít protilano, na nohách horolezecké boty a pokusím se to roztáhnout.
1: Takže prosím vás, kdo nás teďka aktuálně slyší v autě, okamžitě vaše plány zrušte a přijďte sem, protože tady bude nejsilnější muž Evropy, Ondřej Fojtů.
2: A taky je tady Burger Festival.
1: Ano, taky.
2: Ano.
1: Děkuju moc.
2: Díky.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: My zůstáváme na Bus & Truck Show, kde mají hlavní slovo velká auta, doprava, technika a všechno, co k pořádné práci v terénu že opatří. A vedle mě tady sedí generální ředitel firmy Thermoservice, Tomáš Pokorný. Krásné odpoledne, podvečer. Máte se dobře?
2: Krásné odpoledne, ano, máme se velice dobře. Právě probíhají všechny ty hudební skupiny, na které jsme se těšili.
1: Teď bude Arakain, že? Nebo je jeden člen skupiny Arakain?
2: Přesně tak, Dan Krop, který v Arakainu hrál na kytaru, tak má svou skupinu a pro nás je výjimečný tím, že nám služil naši vlastní skladbu.
1: A k čemu všemu je tahle ta velká sláva, která tady je právě u pavilonu P na brněnském výstavišti?
2: Tak zaprvé jsme tady kvůli Česmadu, což je naše sdružení automobilových dopravců, aby nás brali lidé vážně jako dopravce, protože spousta lidí na ně jenom nadává, ale bez nás, bez dopravců by se jako žilo poměrně hůř. A jinak naše firma má 35 let výročí od založení, takže tady slavíme tady toto naše výročí.
1: 35 let. No a já jsem slyšela, že vy jste jako vybíral ten celý hudební program, je to tak?
2: S dcerama, ano.
1: Jo? Mhm. Takže to byla rodinná porada a řekli jste si, že máte rádi Morčata na útěku, Arakain, Citrony.
2: Přesně.
1: Kdo tady ještě byl? B.O.B. Na někoho jsem zapomněla.
2: Revivali k Akceptu, taky moc krásně hráli Kruci a Pantenol. Byli šikovní. Tak k té naší branži i k typu lidí, jakoby, co u nás pracují, ta rocková hudba až metalová k tomu patří. To si můžeme říct, ne?
1: Takže třeba řidiči to tam poslouchají úplně vosolí, si to tam v kabině a poslouchají rock, jo?
2: Možný to je.
1: Možný to je.
2: Já a co posloucháte vy?
1: A co posloucháte vy?
2: No, abych si natrénoval jaký slova ke všem písničkám, tak jsem poslouchal přesně ty skupiny jako Seven a ty Morčata. Třeba skladba Šalina je obzvlášť jako zajímavá.
1: Šalina, ještě že ne tramvaj, to by tady u nás Brně neprošlo.
2: Tak Morčata jsou Brňáci, tak je to typický pro Brno.
1: Ano, ano. No a dneska se to završí teda tou kapelou Seven a bude to do 10 hodin. Kdyby náhodou někdo ještě chtěl přijít s vámi oslavit ty 35. narozeniny, tak může.
2: No rozhodně, tady se dobře nají, Burger Festival tady jede v plném proudu, spousta piva, dobré zábavy, opravdu ta hudba stojí za to. Za chvíličku, 17.15, budeme krájet dort, bagrem ovšem, takže náš bagrista nakrájí dort.
1: A kdo bude teda krájet ten dort tím bagrem, kdo to bude?
2: To bude jeden z našich nejšikovnějších chlapů.
1: Dobře.
2: A
1: ještě jsem slyšela, že 17.40 tady, protože my už jsme měli rozhovor s nejsilnějším mužem Evropy, Ondřejem Fojtu, a bude táhnout nějaký velký povoz. Jako nevím, kolik říkal, snad 1,5 tuny, nebo?
2: No, posunem tu desetinou čárku o jedno místo doprava a bude z toho 15 tun, tak to on opravdu...
1: Aha, jako... tak 1,5 to by bylo asi málo, že, pro něj? To je pravda.
2: Pro něj určitě, no.
1: Ano.
2: Takže potáhne tahač se železným návěsem. To jsou takové návěsy, které používáme právě na vožení těch sypkých materiálů, co odvážíme vesměs z Brna ven.
1: No máte, naši milí posluchači, ještě čas. Je to hodinka 17.40 tady, brněnské výstaviště, pavilon P. A je to úžasná akce Thermoservice. Moc děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Brno živě, na Hitrádiu City Brno.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Milé
4: Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak to zní Conan Gray, Telepat. Tak já sice telepat nejsem, ale vím, jak to aktuálně vypadá v Jihomoravském kraji na silnicích. Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování také v sobotním odpoledni. No a pokud byste měli vy nějaké postřehy, případně byste chtěli nahlásit, jak to vypadá na vaší trase, klidně nám pošlete hlasovku na náš nový WhatsAppový kontakt 720 890 848 a vaše informace budou také v příštím týdnu maximálně oceněny, protože od pondělí do pátku na Hit Radio City Brno opět rozdáváme plnou nádrž zdarma a k tomu, abyste mohli cestovat zadarán, tak stačí poslat jedna jediná hlasovka na číslo 720 890 848 48. No nekupte to, že? Dálnice D1 169. kilometr ve směru na Brno. Tady stojí na vozovce odstavené osobní auto. Dejte pozor, pokud jedete na 203. kiláku ve směru na Brno, je to poblíž Líšně, tady máme na vozovce odstavený autobus, který blokuje jeden jízdní pruh. Pokud byste projížděli po D2 na 11. kilometru ve směru na Brno, probíhají práce na silnici a po dopravní nehodě je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh a místy projíždíte se zvýšenou opatrností a počítejte s možným zdržením. Také pokud byste projížděli přes Rašínovu ulici, tady máme v Brně komunikaci uzavřenou z důvodu mimořádné události a také na Brněnsku na výjezdu z Ochozu u Brna poblíž Jedovnic ve směru na Březinu došlo ke střetu osobního auta s motorkou, blokovaný je jeden jízdní pruh. Na místě jsou vyprošťovací práce právě teď aktuálně a samozřejmě také zdržení zhruba ještě hoďku, tak pevné nervy. Hlavně jezděte opatrně co nejdál s Hit Radiem City Brno a kdyby cokoliv, pošlete hlasovku nebo zprávu na 720 890 848. Děkujem.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Meteorologové příští týden varují před letošní první pořádnou vlnou veder. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří i do dalších oblastí. Můžeme se tak dočkat i teplot kolem 35 stupňů, píší to novinky.cz. V neděli se plně obnoví provoz na železniční trati mezi Berlínem a Hamburkem, která prošla rozsáhlou generální opravou. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Informovali o tom německé dráhy. Ukrajinský dronový útok v noci na dnešek způsobil požár v přístavu Temerjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Olympijský šampion dnes na šampionátu v portugalském Montemoru o Velho ve finiši porazil Rusa Petrova a má 14. evropský titul. Druhý český zlatý medailista z her v Paříži, kajakář Josef Dostál, skončil v závodě na 1000 metrů čtvrtý.
0: Venku máme teploty na 24 stupních Celsia a je to v celém Jihomoravském kraji i v Brně, v Blansku i na Znojimsku. Aktuálně můžu pochválit, že mračna, která tady ještě před chvíličkou byla, tak odplula a vypadá to, že dneska maximálně miniaturní přeháňka kolem 8 večer, ale pak už by pršet nemělo. Noční teploty nám klesnou nyní, že na 13 stupňů Celsia ty zítřejší nedělní by měly být na 20 v plusu.
2: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jedeme dál sobotní odpoledne v plném proudu. Igor Doložal taky. Přeju klidné a pohodový den. No a protože dneska máme den šicích strojů, tak samozřejmě na vaší náladě budeme dál vyšívat a za chviličku pro vás mám takové malé ohlednutí za naší odpolední show. Dáme si repete našeho kvízu jako Brno. No schválně, kolik otázek byste stejně jako Peťa Tomanová typli vy?

0: Těsně po 17. posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme krásné sobotní odpoledne. No a možná pokud nás ladíte každé všední odpoledne, mezi 15. a 18. jste kromě Peti Tomanové a mě narazili i na náš kvíz jako Brno. Každý týden v úterý připravuju pro rodilou Brňandu Peťu Tomanovou pár takových, řekl bych, brněnsky laděných otázek. Jak se jí to podařilo minule? Jestli bylo plný počet odpovědí anebo ne, tak to můžete teď samozřejmě posoudit také na vlastní uši. A schválně by mě zajímalo, jestli byste se do nějaké otázky stejně jako Peťa také trefili se správnou odpovědí. Další kvíz jako Brno opět v úterý. A pokud byste měli nějakou otázku o Brně a Jižní Moravě na Peťu Tomanovou, klidně mi napište na náš WhatsApp 728 890 848 a já vaši otázku moc rád v úterý opět probnu. A jak to probíhalo minule? Otázka číslo 1. Jaké ovoce má ve svém znaku brněnská městská část, které se v Antecu říká Vinsky?
1: Vinohrady, no tak asi víno, ne? Hroznové víno. Jsem tam asi vyrostla, ne?
0: Právě. Zkus si tipnout, kolik se v Brně v roce 2025 konalo svadeb?
1: V Brně?
0: Tolerance 100.
1: Takže v roce 2025 se mohlo konat 1200 svadeb.
0: Ale skoro jsi to dala.
1: Jo.
0: No skoro, no. 1749. A jenom pro zajímavost, rozvodů bylo 724.
1: Ojoj, tak ono se nějak potom tak vyanuluje.
0: Ano, otázka číslo 3. Ve které části Brna by si našla čertovu rokli?
1: Čertovu rokli, joj.
0: No.
1: Nebude to ta Stránská skála třeba?
0: Stránská skála?
1: Ne, mně to tak přijde jako čertová rokle. Tam jsou totiž různý takový... Jaj, kde to je? Já jsem zapomněla. Kde, na Lesné třeba? Ne!
0: Ano!
1: Ej, ne, tak počkej, musíme jim to říct, jako aby jsme nepodváděli, protože ukázal na sebe, protože no, tam bydlí.
0: Ve které části Brna se nachází kontaktní centrum pro mimozemské civilizace?
1: Tak na Kraví hoře, ne?
0: Brněnská hvězdárna. A našla by si u nás na Jižní Moravě obec Čučice?
1: Čučice?
0: Mhm.
1: Já vždycky čučíme chleba z tašky. Já myslím, že jo. Juhu.
0: Okres Brno-venkov. A jmenuje se podle Čuča.
1: Jakože sladkýho Čuča vína?
0: Jo, ano.
1: Jo, to moc nemusíme, mám radši spíš sucháče.
0: Tak člověče jako klobouček.
1: Dobrý, že?
0: No. Tak v úterý to Peti klaplo, jak to bude to příští úterý, to samozřejmě zatím nevíme, ale nechám to klidně na vás, klidně pošlete svou otázku na 728 890 848 na WhatsApp Hit Radio City Brno. Děkuju.

0: 8, protože od pondělí do pátku hrajeme opět o plné nádrže pro vaše plechové miláčky. Je to jednoduché, stačí jenom poslat hlasovku o tom, jak to aktuálně vypadá na vaší trase. Včera vyhrál dokonce náš zahraniční posluchač Palo.
1: Servus, šofér Pavol, D2 napojení na D1, masakr, majte pevné nervy.
0: A myslím, že to je aktuální také o tomto víkendu, protože D2 se nám zúžila ze dvou na prostý jeden pruh, tak pevné nervy a opatrně, nejenom v tomto úseku. Rozhodně opět od pondělí máte šanci vyhrávat plné nádrže, zatím jsme jich rozdali 5. A komu padne ta příští, to záleží na vás. Zadejte si náš WhatsApp do svého telefonu a posílejte hlasovky o tom, jak vám to sviští na 720 890 848. Držíme palce.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají. To snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za lesy léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme krásné sobotní odpoledne. Toto byla z Brusu nová pecka od kapely Krištof a Dominiky, snad to řeknu dobře, Aládžie, Půlnoční hřích. Jak se vám líbí? Klidně nám dejte vědět. Každopádně pokud i o tomto víkendu vsázíte na autobusové linky, tak bacha, od zítra se nám mění jízdní řády většiny regionálních autobusových linek. Nejde ale o nic zásadního, děje se tak z důvodu posunu začátku školních prázdnin. Na Hustopečskou buďte opatrní, protože koná se tam tradiční rally, které různě mění trasy tamních autobusových linek. Nejenom dnes, ale i zítra. Buďte opatrní také v brněnských Tuřanech, nebude průjezdná ulice Kaštanová a městské i regionální linky pojedou po jiných trasách. Některé zastávky nebudou obslouženy, v regionu se to týká zejména linek 109, 74 a 48. No a pokud byste projížděli třeba přes Ostopovice, tak buďte opatrní, protože i tady na vás čeká krátkodobá změna ve vedení linek. Obyvatelé Velkých Opatovic upozorňujeme na krátkodobé změny také linky 271. Tolik tedy autobusové a vůbec okénko jízdních řádů, které se od zítra mění, tak radši buďte dopředu varováni, než abyste byli na místě potom nemile překvapení. Šťastné cestování.

0: Na Hitrádiu City Brno jsme to dotáhli až skoro ke 6:45, tak vypadá to, že nám ta sobotní šichta velmi rychle uběhla. Přece jenom dvě živé vysílání, to první jsme odstartovali v pravé poledne. Zdravil vás David Máčala z brněnské zoo, samozřejmě i lední medvědi. No a dneska po 16. jsme se připojili také na brněnské výstaviště za Peťou Tomanovou na obrovitánský krásný sraz traků a opravdu to stálo také za to. Každopádně víc toho dneska už nestihneme. Já přeju krásný zbytek víkendu, těším se na vás opět v pondělí u odpolední show společně i s Peťou Tomanovou. Užijte si víkend, mějte krásný sobotní večer a buďte s někým, koho máte rádi. Stejně jako já. Mějte se hezky, ahoj.
1: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
9: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hlavy.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale i o škodlivosti sociálních sítí diskutoval tento týden u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Následně slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. Píší to Novinky.cz. Opět se řeší přijetí eura v Česku. Zavedení společné evropské měny u nás podpořil místopředseda ODS a stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil. Na ideové konferenci ODS ale zazněly i kritické hlasy vůči euru. Nutnost jednání o zavedení evropské měny nedávno zmínil i prezident Pavel. Horké chvilky zažili zákazníci holičství v tureckém Istanbulu. Doplně obsazené provozovny totiž před několika dny vtrhl bík. Nikdo se naštěstí nezranil. Zmatené zvíře svým pohybem v provozovně způsobilo jen škody na majetku. Načež se vydalo zase jinam. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území republiky počítejte s přeháňkami. Můžou se objevit i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 18 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji desítku. Foukat bude čerstvý západní vítr.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika i za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: for camping. Venku je nám krásně.
1: Tady chci bydlet.
0: Venku?
1: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
0: A kde bude ložnice?
1: Na louce pod hvězdami.
0: To je ale velká ložnice.
1: Největší na světě.
0: No jo. A co koupelna?
1: No, v potoce.
0: A sousedi?
1: Už se hlásí.
0: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
1: Jo, tady nám je krásně.
0: For camping. Venku je nám krásně.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Radio.
9: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavební pozemek v Nekoři u Ústí nad Orlicí za 3 milion 675 tisíc korun, byt 2+1 v Doxech na Českolipsku za 2 milion 800 tisíc, rodinný dům v Nové Bystřici na Jindřichohradecku za 2 milion 890 tisíc, byt 1+1 v Boskovicích u Blanska za 3 milion 290 tisíc a rodinný dům v Hovoranech na Hodonínsku za 15,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: turn to dust all that I adored.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
2: Partners Banka.
1: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z

0: výborná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.

0: Pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější, dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservice. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
2: Klaxon!
3: Traubí!
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.

0: Radio City Brno.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.

0: ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
4: Hotel Pegas.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Rádio City Brno.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
5: Kudy?
4: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
6: Světla?
7: Svítí.
6: Stěrače?
7: Stírají, to snad vidíš, ne?
6: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
7: A proč si ho nevyměníš?
6: Protože nevím kde.
7: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
6: Klaxon.
7: Traubí.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.
0: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.